0: Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.

Hezkou a příjemnou hlubokou noc v hodině mezi psem a vlkem vás zdraví Honza Kulík, starý pes, co rád, že to jsem já. Dneska vás provedu víceméně umělci a jsem tam i big bandy konce let 30. do první půl let 40. aby jsme si toho času užili, protože furt jsme měli nějaký tematický pořady. Dáme si takovou oddychovku, jo, decentní. Tohle to byl Joe Venuti, skladbička Something. Joe Venuti tady bude ještě jednou ve skladbičce Nothing. Byl houslista dobrý. A pak se podíváme na Canta Basieho.

treatment make me love you. Be mean and you drive me away.

doggy baby and wake up calling Ann. You didn't have

Count Basie Blues po setmění. Poznámka pro hifisty, jo. Tady ta deska není zničená, ale protože je to edice Brunswick, která se k nám dostávala krátce po válce, desky lisovaný ještě z válečního materiálu, takže ten matroš nebyl tak dobrý, jo. Ta struktura, je to tam slyšet. Já tady mám Jimmy Lunsforda, ale ten bude za chviličku, počasí dáme ještě jednou Count Basieho, tohle to byl snímek z roku 1938, z roku 1940 už, a Mountain Swing se to jmenuje, kvalita už je podstatně lepší.

Na desku společnosti Brunswick se vrátíme znova, respektive k deskám společnosti Brunswick, a tentokrát to je Jimmy Lunsford, Moje modrý nebe, klasika, standard. Tak nejdřív ten Jimmy Lunsford, pak Albert Emmons, držte vlnu.

Jak už jsem tady jednou říkal, tak Albert Emmons se živil hudbou víceméně příležitostně, nebyl takový zapálený jazzman jako většina, že jo, lidí z té doby. Když ho to nebavilo, tak na to hodil loď a živil se jako pingl nebo dělník, montér v autosprávkárně, a když začali svědět prsty, tak zase šel do toho. Billy Cotton Orchestra, zachovalá značka Imperial a Standard, prachy nepadají z nebe.

ortodoxní swingař by řekl, to je limonáda teda, stokrát sladší cukru. No, je to závěr let 30. tohleto, je to taková trošku přislazená verze, no, taková komerčnější, ale má to mojí diskotéce, dá se říct, taky místo, přece tu desku nevyhodím. Teď si dáme opět Counta Basieho Mountain Swing a za chvíli je tady opět Jimmy Lansford a se standardem Sladká sůl.

Že je to na Brunsviku, to jste určitě poznali, jak to hezky šustí, a já takhle dělám vždycky u nás na rádiu ve čtvrtek na večeru pořady Oldies Party se to jmenuje, a tam jako prostě chrastím těma starýma vinylama a že jako co odbornýho o tom řeknu, a to se dělá běžně, jo. A jednou občas za nějaký uherský rok ve mně chytnou saze a celou dvouhodinovku tam napálím jednu bombu vedle druhý, jo. A tomu říkám zbraň hromadného ničení, a přesně to dneska dělám se swingem, ale jsem tam vám řeknu jak něco zajímavého. Django Reinhardt, Stepan Grappelli, Dojna.

Tak to byl nikdo jiný než Karel Vlach a Václav Irmanov, nebo taky Vjačeslav Irmanov a známý standardník Candy. Aby jsme do toho tak neřezali jako pořád, tak si dáme Day After Forever. Den, který by měl trvat navždy, když se někdo zamiluje, že jo, to je srdce rvoucí milostná záležitost. Když někdo zamiluje, tak většinou to má trvat navždy, no někdy to potom trpce lituje, ale to je zase jiná věc, která do jazzu vůbec nepatří. Držte vlnu.

jsem zapomněl říct, to byl Karel Blacha opět, Vlačeslav nebo Václav Irmanov, jak chcete, on obojí platí. A když teda hrajeme toho Vlacha, tak bychom si mohli dát nějaký kousek s Jiřinkou Salačovou. Říkej mi to, to byl velký hit, říkej mi to prosím potichoučku, 40. leta, to byla ta euforie, že jo, teď krásný období teda až do roku 1948, ale to sem taky nepatří, že ano.

0: Když jsme už ty druhý půli 40. let, zase brzy už nám jako přeskočili, tak bychom si mohli dát ještě jednoho Karla Vlacha, tentokrát s Voskovcem a Werichem. Je to známá balada o byrokratovi, je to obě strany vám pustím, protože na jedný je předscéna a na druhý, a ta předscéna stojí za to, takže trošku mluveného slova. A na druhý je krásná swingovka. To je z doby, kdy se Voskovec s Werichem vrátili z Ameriky a oba si mysleli, jako, že to s bolševikem půjde. Jo. A jak se jako ukázalo, tak to je Voskovec hlavně to poznal velice brzy, tak to s bolševikem nešlo, ostatně víte sami, ale tady se dlouho mluvím. Necháme to povolanějším.
1: O čem byste rád zpíval?
2: No co, třeba zkusit Odysea.
1: Odysea, kdo je Odysseus?
2: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
1: Iliáda.
2: Ano, Homer to napsal, Homer.
1: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
2: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
1: Ten obr, ten Polyphemes.
2: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
1: Ano, patentní obr nosil jedno oko vprostřed čela. Takhle.
2: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr.
1: Ano, a fotocelu v uchu.
2: Ano,
1: to bylo báječná.
2: Krásný snímky s tím dělal.
1: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím okem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
2: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
1: No to vidět toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
3: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte... Povídá.
2: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
1: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se, odsaď budete mi míchat vývoj.
2: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
1: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
2: No, s jedním okem musíte rychle, než se dvouma, že?
1: To je konečně pochopitelné. A jak mi spal, Řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu
2: velikou. Tak rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko. To udělalo, zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
1: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
2: Jo, jenže...
1: V tom se ozvalo blbe,
2: blbe, blbe, vovce tam měl.
1: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
2: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
1: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý chytli se těch vovcí ze spoda.
2: No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
1: A tak vyklouzli.
2: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránil.
1: Tak je ta historie podle Homra.
2: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
1: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
2: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
1: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočiti k úřadu jako k vrchnosti.
2: Ano.
1: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
2: Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon.
1: Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata.
2: A teď zbývá

prováděcím nařízení a spis, který se nevrací, ať hlásá nutné k vyřízení. Úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není. Neúřadujem pro strany.

vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoct není. Neúřadujem pro strany.

hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není, neúřadujem pro strany. Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný.

Hezky namluveno, hezky nahráno, přátelé. Ještě jedna se vleze, svinkovka nějaká dobrá. Já bych tady měl kousek z roku 1942, je to J. McSharn a jeho orchestr společně s Charlie Parkerem a Walterem Brownem. No tak co si dáme, jmenuje se to Jumping Blues.

Je zajímavý, milí posluchači, jak to vždycky s váma uteče, tady s vámi a s jazzem. Mrknu na hodiny a zjistím jendo, no, to už jako by byl čas pomalu jako roztracená vytratit se studia. Tak co nám zbývá, no? Kdo nám mrzne dneska St. Louis Blues? Dáme si jednoho umělce, kytaristu, který se jmenoval Chet Atkins, žil mezi léty 1924 až 2001. A taky to zahrál pěkně v duchu našeho pořadu, žádná moderná, decentní záležitost, pěkná, která leze sama do ucha. Tak tedy, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky loučím a budu se příště opět těšit při starom psovi, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodích naslyšenou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...
7: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.
8: Aha.

0: Radio Hey.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
0: Radio Hey.
4: Moto Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika

0: Auto Lužany. Přijeď na motorce autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Ano, dámy a pánové, je to skutečně tak. Motolužany jako každý rok už jsou znovu tady. A proč to říkám a proč to záměrně uvádím? Protože Milan Jezdinský, jeden z hlavních pořadatelů a zakladatel této nádherné pompézní akce, teď už vlastně v tomhletom finálku také s regionálními českými kapelami, dnes bude se mnou v éteru za mikrofonem a frekvencemi Rádia Hej.

byl to úžasný rok 1994, Green Day, Billy Joe Armstrong. Krátce po celé, je tady 6. minuta po 6. taková časová remize, jak my rádi říkáme v ranním eteru a v ranním proudu. A pojďte s námi společně Volbeat.

Melodická formace se stala volbí za malý okamžik, za 4:15. Hezké ráno vám všem do České republiky. Každopádně, když vidíme a sledujeme naše grafy a křivky signálové, tak vidíme Prahu, také Brno a zdravíme vás tam. České Budějovice, Palhřibov, Mladá Boleslav a mohl bych jít dál a dál, je vás mraky. Hezké ráno.

0: Dámy a pánové, po skvělé muzice od Freedom Call je Lenka se mnou společně ve studiu. Pojďme na počasí, obloha.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na severu okolo 17 a teplota v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů Celsia. Foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lence, děkujeme a frčíme dál s ranním eterem a proudem.

Váží parádní a vaše oblíbená muzika The Offspring. Těsně před půl sedmou, hezké ráno. Tohle už je Německo Deutschland. A přesně tak, jak se říká Německo, tak zní i název této skladby Deutschland. Rammstein.

Dámy a pánové, velmi příjemná další česká lajna Arakaj na sedm říchů. Se podíváme za další skvělou partou, kterou milujete, kterou máte rádi, kapela Traktor Letokruhy. S touhle partou zanedlouho také vystoupí parta ze Slovenska Euphory. My vás o té akci budeme informovat, dokonce si dáme pár rozhovorů k tomu.

Ano, je to tak a blíží se Hořice Rock in Festival velký, kde bude Traktor společně s Euphory. A my si to ukážeme, jak to bude znít.

Ano, přátelé, takovýhle mazec to bude na Rock in Hořice, které se blíží. Vy si to můžete jednoduše vyhledat, festák Hořice nebo Rock in. Jackpot, Eufory, Traktor, další kapely, ale koncert Traktoru a Eufory bude stát rozhodně za to.

0: prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Show Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Dámy a pánové, milí a drazí fanoušci vln a éteru Radia Hey v České republice. Startuje další čas a další hodina. Pavr Wolf.

Ocelová parta Dimitry. No a my se blížíme pomalu, ale jistě také ke 7:45 a než si dáme ještě aktuálně oblohu a počasí, tak samozřejmě českou lineu podržíme kapela Citron.

0: vy nás posloucháte také v Hradci Králové, cestou do práce, Michala zdraví. Líbí se jí kapela Citron na křílech andělů, tak víme o tom, že česká roková scéna skutečně má velkou popularitu, co se týká vysílání rádia, hej. A jsme za to rádi. My se podíváme a přesuneme na oblohu, Lenka už je tady ve studiu, jdeme na počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na severu okolo 17 a teplota v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů Celsia. Foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Jak se říká, Lenka už to má za sebou, ale před námi ještě frčí stále dál. Hraní playlist a skvělá muzika. Volkčok Ice, to je ta, kterou nabízím. A pozor, komunikace s námi do ranního proudu a ranního studia na telefonní lince 723 690 071. Kdo by jste neuměl německy, tak zopakuju 723 690 071.

viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas? Spojil

Tohle skvělá, veselá parta pochází z Kostelce nad Orlicí. Volk, Čok, Ice. A tohle pochází z červeného vína. Karel, mi jsem přinesl mlet. Karle, proč mlet? To? A jo, tak jako hlasivky mám trošku chycený, ale ne, dej tam něco ostřejšího.

Rheinberg je z německého slova Rheinberg. Jo. Das ist Rheinberg. A tam sídlí Petr Chlumecký, který mi napsal: Noldo, rybičky 48. Tak jdem, ač není ještě 8, rybičky 48, Kuba Ryba.

A takhle veselá, jako je ta muzika. A skvělá je to muzika. By mělo být vaše každé ráno. Proč to říkám? Protože na předhradí už se smějou. A jsou veselí. Proto tady jsme a proto pro vás děláme a velmi rádi ranní éter. Ranní proud. Oltář i kříž.

Tahle úžasná nádherná muzika je ukázka toho, když se propojí nádherný, skutečně úžasný text, nádherná slova, emoce, ladí to, intonace, prostě komplet všechno. A to umí tahle skvělá parta Koda bezvadně. My si pošleme další muziku, tentokrát do nemocnice pro našeho kamaráda a kolegu Jirku Bastu, který tohoto času v nemocnici tráví ten svůj čas a poslouchá zřejmě ranní éter, ranní proud, All Never, sny.

0: CZ.
1: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy, místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
0: Hey Radio CZ.
2: Česká lajna a českou lajnou pokračujeme i nadále. Krátce po půl osmé, hezké ránko do České republiky, Czech Republic, jak se říká, Aleš Brichta.

Aleše, touhletou muzikou, Aleše Brichtu samozřejmě. Úžasná muzika. Česká rocková klasika, už nechte vlajky mát. Náš Karel by měl takové přání, já mu ho splním, chtěl by si odbouchnout další skladbu, tak ale pojď, Karle, to si musíš přelíst sem ke mně, dobře, musíš sem? Tak pojď, odbouchni to, kabáty, ano. A řekni, Karle, pojď sem, a řekni rychle. Malá dáma! Co? Jo, ty jsi tichej, no.

Rádní muzika, Šafránek, Folkman, každopádně skoro 50. minuta po celé po 7. raní. No a o motocyklech bude řeč i krátce po celé po 8. Proč to říkám? Protože Motolužany už jsou na programu, jak se říká, dne. Protože se ten datum blíží. Milan Jezdinský dorazí.

něco přináší a vůbec obnáší vytvořit takový festival. O tom si budeme povídat s Milanem Jezdinským, že to není vůbec sranda a že to není jednoduché. A že požadavky některých kapel jsou přinejmenším přehnané, přemrštěné. A že se festivaly, aby byly hezké, musí i uskromnit a přitom udržet tu lajnu. O tom všem Milan Jezdinský.

Pardubice zdraví, hraní ECR zdravíme i my. A to nám tak připomíná a napadá nás, že Chládek Tintěra a Hroší stavby Pardubice už dokončili povrch hlavního tahu vozovky vedle Enteria haly hokejové, kdy se skutečně nám všem nádherně jezdí. A kluci to udělali z Enterie úplně úžasně. Děkujeme.

naše kamarádka a kolegyně Jana Ohebná už tady taky tančí. Jano, ještě že, no, co? Ještě že tě nikdo nevidí. Ty vole, to jsou pohyby, jako. Ne, to se nezlob, to není na Stardance, to fakt ne.

0: Festival Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Je to tak, je to tady. Frčíme do finálové části, finálové hodiny. Máme krátce po celé po 8 ranní s ranním veterem a ranním proudem. Za okamžik naskočí, já říkám, Milda Jezdinský. Dva Běláni budou v éteru. Tak poslouchejte.

0: Je to tady a je to neskutečné, jak to letí. Já vždycky, když na studiovém telefonu vidím 097 na konci, tak to není nikdo jiný než Milan Jezdinský. Milane, krásné ráno, slyšíme se.
1: Já slyším velice dobře, přeju všem krásné ráno.
0: Výborně, slyšíme tě, je to jasný signál zvenku, který prostě posloucháme a Milan Jezdinský za Moto Lužany už je féteru a vysílání ranního proudu na vlnách a frekvencích rádia. Hej, Mildo, samozřejmě Moto Lužany to je podnik letitý i přesto, že se někde museli, já nechci říkat a používat, ale lidi to mají rádi, nějaké škrty, nějaké dimenzování, nějaké upravené lajny, tak stále se kvalita drží, o tom svědčí víceméně kapely Vysací zámek, Krucepis, Gdoga, Debilheads, Motorband a další anarchia, Alband, nebo ne Alband, ale ta tvoje Alibi Rock vlastně, ano. Alband, vidíš to, už jsem tam dal kronka, čověče. Tak Milane, samozřejmě...
1: Ten nebude,
0: ale tak nemůže být všude. Jo, hele, každopádně pojďme se na to podívat, co to bude obnášet, co se týká technického zajištění vůbec pro lidi, pro veřejnost, příjezd na tuhletu nádhernou akci, takže zase bych to nechal na tobě. Je jasné, že tam budou občerstvovací stany, že tyhle ty věci se nemění. Pojď na to, máš prostor.
1: Tak já ještě jednou pozdravím všechny příznivce rádia Hej a samozřejmě tebe, Mího.
0: Ano, děkuji.
1: V letošním roce ten scénář bude obdobný, nakonec známe to i z jiných akcí. Akce se koná poslední víkend srpnu, to znamená pátek, sobota, neděle 28, 29, 30, ale bývá už zvykem delší dobu, že někteří nadšenci přijíždí už ve čtvrtek,
0: ano.
1: Takže kemp se plní už od čtvrtka. Akce se koná v Lužanech u Jičína, to musím zdůraznit, neboť nejsou jen jedny Lužany.
0: Ano, ano, to jsem si zjistil i já, když jsem se vracel jednou.
1: Ano, ano. Nechtěl jsem to říkat.
0: Úplně no tak jako důraznit. Můžeš.
1: A samozřejmě začínáme ve čtvrtek stavět, jak už si předeslal, bude tam zázemí pro případ deště, který předpokládáme, že nás samozřejmě jako každý rok vynechá, že Lužany bez deště, to ani se neumím představit. Ale třeba se to podaří. No a co se týče pódia, tak bude určitě dostatečně velké, vybavené technicky světly. Máme dvě letky velký obrazovky, ano, na každou stranu, aby bylo dobře vidět i z větší vzdálenosti. Jinak program si už nastínil, já jen snad doplním, že bude součástí programu je řada soutěží a takových těch ptákovin, co naši moderátoři připravují pro naše návštěvníky.
0: Vím, že tam bylo zvykem, protože motorkáři se tam přijíždí a lidé, kteří milují motosport, budou tam nějaké kaskadérské předváděčky nebo něco takového? To, co jste vlastně dělali už od začátku, nebo máte nějaký vstup takový připravený, nebo jak to tam bude?
1: My jsme tento vstup měli v loni, nechceme se každý rok opakovat, takže předpokládáme, že v letošním roce máme něco rozjednáno, ale nemohu teď úplně potvrdit, že kaskadér se na místě objeví. No, tam bude jistě dost jiných kaskadérů, ano, to si umím představit. ale fyzicky nemyslím si, že bych teď mohl slíbit kaskadérské vystoupení. Je tam samozřejmě spíš, poslední dobou se začínáme zaměřovat na to, aby se pobavili hlavně lidi sami mezi sebou, protože se začínal vytrácet z akcí, i jak sledujeme kolem sebe, trošku takový ten duch té dobré nálady, té pospolitosti, té, kdy máš prostě na tom festiáčku pocit, že seš součástí něčeho, co tě baví a nečekáš jenom, že prostě tě někdo bude bavit. Takže my se budeme určitě zaměřovat letos na soutěže, kde budou hlavní aktéři sami návštěvníci. No tak nakonec to je naším zvykem.
0: To říkáš nádherně, krásná slova si použil pro tohleto moto, co se týká propojenosti vlastně veřejnosti s daným festivalem, s danou kulturou, kterou vy tam vlastně děláte. My jsme se zmínili také ještě, než jsem tě nahazoval, o tom, že samozřejmě technické zázemí tam je, i přesto, že jsme line-up a vůbec jakoby, nebo že jsi udělal tyhle ty věci, tam se udělaly nějaké změny, používají se tyto kapely, které tam jsou. Můžeš jenom pro představu třeba, kolik lidí se pohybuje vlastně v tom technickém úseku, jako máš tam třeba nějaké čísla, aby veřejnost, protože jsou i mezi nimi třeba laici, kteří si nedokážou představit, kolik lidíček se tam třeba zhruba hýbe vůbec, aby to všechno mohlo takhle šlapat?
1: Tak to asi můžu říct, přípravu a de facto potom provozní akce zajišťuje přibližně 80 až 90 lidí. Hmm. Jsou to všechno přátelé, naši kamarádi, protože zcela upřímně v dnešní konkurenci těch opravdu velkých festivalů bychom si nemohli dovolit všechno zaplatit, takže jsme rádi, že máme kolem sebe okruh přátel, kteří pomáhají v podstatě nezištně. A jak říkám, 80-90 lidí, včetně teda zázemí backstage, obsluhy na výčepech, na baru a tak dále.
0: To je krásný. Milo, já už půjdu k závěru samotnému. Samozřejmě přeju dalšímu ročníku jen to nejlepší. My potom ještě uděláme vstup přímo už z placu. Jak to tam bude vypadat těsně vlastně před tím startem, před tou akcí. Popřeju hodně zdaru, to je úplně jasné. Potom si také zmíníme, jak tedy tam bude doprava zajištěna, jestli na cestách, kdo bude přijíždět, z jakých směrů. Nějaká komplikace, věřím, že nebude, že motorkáři, samozřejmě i autaři přijedou úplně pohodově, zaparkují, to je důležité zmínit, že tam je velké parkoviště, vlastně je to tak, v tom stále kempu ještě předtím, jo, je to, platí to tam?
1: Platí to tak, že samozřejmě si zmínil velice dobře, byť má akce v názvu Moto, tak nejedná se dnes pouze o návštěvníky s motorkami, i když my sami jsme motorkáři, to je nutné předeslat, takže vítáme každého bez ohledu na značku nebo kubaturu, ale akce už trvá tak dlouho, že se tam schází všichni, řekl si i autaři, řada motorkářů, v případě, že hrozí špatný počasí, taky použije auto, aby v něm třeba mohla i přenocovat, takže to parkoviště před vstupem a dole pod hrází rybníka bude samozřejmě k dispozici.
0: Výborně, a už od samého začátku je také naše logo Rádia Hej Praha s vámi, to víme oba dva velmi dobře a nebude ano. Tomu jinak ani v letošním vlastně ročníku, že mediálním partnerem je Rádio Hej a vy ho, milá veřejnosti, budete také moci sledovat a dívat se na něho na krásných velkoplošných obrazovkách. Mildo, řekl jsem to dobře?
1: Řekl jsi to krásně. Samozřejmě jsme rádi za to, že Rádio Hej nám tu podporu poskytuje už tak dlouho a samozřejmě jistě jak na plakátech, tak na webových stránkách, tak rozhodně na místě bude vaše logo vidět a my to rádi děláme.
0: Milane, rád jsem tě slyšel, samozřejmě my si dáme jako uzavření skladbu od kapely, která tam také míří a je to Tomáš Hájíček, skvělá parta Krucipis, která nikdy nesklame. I přesto, že si dáme text, Mildo, který tobě neholduje, mě asi také ne, láska je kurva, co říkáš?
1: No já si myslím, že ten text říká, jak to je.
0: Měj se krásně, budu se těšit. Ahoj, naslyšenou.
1: Ahoj, naslyšenou a krásný den všem.

0: Tomáš Hajíček a spol. Láska je kurva. No a my se díváme už na oblohu, jak to bude s počasím.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na severu okolo 17 a teplota v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů Celsia. Foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

za malý okamžik, zhruba za 2:20 po celé po 8 raní. Pan Optiko za námi, před námi Petr Hrdlička a spolu tady Škvor. Také dorazí ještě česká parta Vanastáci, Vanastovy věci. Ale dorazil i SMS-kou ke mně Aleš Konopka, jsem za to rád. A zdraví nás a zdraví vás. Každopádně s ním počítejte dnes po 9.

0: Full Time Rock on Hey Music Radio.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Proboha, Jarmilo, co jsi to zase provedla?
3: No, pustila jsem rádio z vejšky, jak jsi chtěl.
2: Ale zlato, já jsem ti přece řekl, pust rádio Hej a přidej vejšky.
3: No, to je dobrý, zase za všechno můžu já.
4: Tak já se opustím v mobilu.
5: Rádio Hej, poslouchej. Rádio Hej, poslouchej.
6: Nemůžeš si rádio Hej pustit na běžném rádiu? Pust si play na webu Rádia Hej.
5: Rádio Hej, poslouchej.
2: Hej!
7: Rádio Hej.

Dámy a pánové, samozřejmě jsme otevřeli finálový čas, 6. minuta. 6. minuta po půl deváté, ano, je to tak. No a my frčíme s další muzikou, jak se říká, do cílové rovinky, zhruba do 50. minuty.

0: Další parádní, úžasná muzika ještě v raním éteru, v raním proudu stále. Přestože už se blížíme do předávačky, jak se říká. Abych vám přál dneska vidět Carlose, co tady dělá, on mě vystrkuje vyloženě ze židle a tlačí se k mixu. Dnes jak, ty seš jak malej dneska. Co chceš? Chce si pustit, přátelé, dámy a pánové, chce si pustit jingle pro Aleše, no tak prosím tě, pojď. Já si připadám, že tady mám dneska malýho Káju, nebo já nevím.
1: Hey Radio CZ.
0: Tak už jsi šťastný, máš radost, jo? On má slzy v očích.

Tohle je úžasná parta z 86. 1986 Beastie Boys. Jak se říká, naše vzpomínky na taneční plochu, taneční parkety. Ano, přesně tak. Hodně se to hrává. Valo, Brian Adams, jdeme do Kanady. Vy nás zdravíte se Žďáru nad Sázavou.

Přátelé, úžasná muzika z Kanady, Bryan Adams. Zůstaňte ještě s námi, protože frčíme společně. Z Kanady, jak se říká, do Švédska, tam už čeká duo Roxette, vy to poznáváte, Joe Wright.

Zahrajte si s námi ještě, přátelé, dámy a pánové, na frekvencích rádia, hej, poslední minuty. Za okamžik předávačka předáme slovo Alešovi.

až z toho všeho náš mikrofon dostal závratě, čověč. Luďku, něco s tím udělej. Veste, co? Udělej si sám.

Karel říká, můžeme se ještě s Tomi rozloučit. Nějaký Datsan nám ještě volá do éteru. Hele, jako dneska fakt závěr živej, tyjo. Mějte se krásně. Ahoj.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, i samý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Radio.cz.
1: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, hezké úterní dopoledne přejeme z opavské pobočky Rádia Hej vám všem, ale i Milanovi Krčilovi, kolegovi a speakerovi s bleskovou rychlostí mluveného slova, který mi předal před chviličkou éter z Pardubic. No, máme před sebou necelé 3 hodiny Big Beatu s informacemi všeho druhu. A já doufám, že už jste vzhůru a připraveni dneska vytvářet hodnoty a taky plnit plán. No, někdy to jde stuha po ránu, že jo, co si budem povídat. Ale stejně, ženy to mají super. Ráno vstanou a nakreslí si na tvář nějaký hezký obličej. No a chlapi, ti se musí protloukat celý den s ksichtem, jaký mu dala příroda.

0: Prokop někdy a někde, ale momentálně na rádiu, hej. No a ten nedávno oslavil 80. narozeniny. No a první informace v dopoledním éteru patří tradiční Lence, která už má připravenou předpověď na dnešní den. Lenko, je to tvoje a přidej nám tady trošičku sluníčka. Nemáme tady v Opavě žádné.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na severu okolo 17 a teplota v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů Celsia. Foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Porno žízeň, legendární žízeň a kabátě na rádiu, hej. No přátelé, tak konečně nám tady včera sprchlo na Opavsku, ale stejně musím vám říct, že od té doby, co umím morzejovku, nemůžu slyšet kapky deště. Dneska v noci mě třikrát volali na pivo a dokonce i mým jménem.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
2: Hej, radio, CZ.

0: Nalaď rádio, hej, říkával můj děda. Babičku to potěší, je nějaká bledá.
1: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
1: Je nej.

0: Saint Demon. Naše hodiny tady ve studiu Rádia Hey ukazují 9 hodin a 41 minut. No a tím pádem byste měli vy na hodinkách mít tak nějak podobně taky. A v pravou chvíli k nám do éteru Hey Rádia přifrčela Vlaďka na svém mopedu, aby se teď s vámi řidiči podělila o aktuální info z dopravy.
1: Dopravní expres.
2: Dejte si pozor na dálnici D3 ve směru na České Budějovice. Na 63. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda 2 vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A s kolonou vozidel z důvodu velmi silného provozu a dopravního omezení počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzyň budete popojíždět okolo 30 minut mezi 80. až 18. kilometrem. A ve směru k dálnici D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. Z tohoto důvodu může docházet blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Brno, kde na 340. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko, tak slyšeli jste sami. Dávejte si pozor na cestě do Českých Budějovic. Přitom v Českých Budějovicích by chtěl žít každý.
3: Hey Radio, hey, radio. CZ.

0: Rammstein a Mutea. Jsme stále na rádiu, hej, 9 hodin 51 minut. A my se musíme taky dneska podívat do kalendáře, co je tam psáno.
1: Hej, rádio, CZ.
0: Tak jdeme na to, přátelé. Dneska máme 18. srpna a svátek má Helena. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přeneseně tak jméno Helena znamená světlá, žhnoucí nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty Melela a kvůli lásce prince Parise také příčinou trojské války. Jeho Helénové se ve starověku označovali Řekové. No a Helen máme v České republice 85 958. Tak to je fůra, tím pádem se zařazují na 14. místo, co se týče nejčastějších používaných jmen u nás v České republice. Gratulujeme, děvčata, přejeme vám hlavně zdravíčko, štěstíčko, to je jasné. No a já jsem si vlastně uvědomil, že já znám několik Helen, tak taky posílám pozdrav. No a jedna z nich je, přátelé, jehovistka. A já jsem ji vždycky dráždil, když jsem ji potkal a říkával jsem ji, ty jsi jehovistka a máš na to nějaké svědky?
2: Tělo se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
2: Je nej.
4: Je nej.
0: A všem Helenkám posílám teď Abu. Hej, Helen se jmenuje tento song.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
2: Šiklend! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šiklend. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Raněny. Kýba Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hej.

0: No tak utíká, to utíká, dámy a pánové, chlapci a děvčata. Ta první hodina nám zmizela jako výplata. Je 10 hodin a 6 minut. Před námi další hoďka Big Beatu. Taky dalších informací. Za chviličku Iron Maiden, nebo taky Slade a Vysací zámek tady vidím ve frontě v našem playlistu. Tak to se máte rozhodně na co těšit. No a taky samozřejmě za chviličku se vrátíme k předpovědi počasí.
1: Pravidelný proud neoposlouchané hudby, to je Hey Radio.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na severu okolo 17 a teplota v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů Celsia. Foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Crystal Ball, Crazy in the Night. Stále ladíte dopolední éter Rádia Hey. Vysíláme z Opavy momentálně. Tak rozumíte tomu, kamarádi, já nechápu, co jsem zase provedl. Moje ženuška měla v sobotu svátek a tak jsem jí, bo jsem se jí optal, co by si přála, a ona, že by si ráda zašla do kosmetického salonu. A tak já na to, tady máš 1000 korun a zajdi si, miláčku. No, a nebo víš co, tady máš raději 3000.
1: Hey! Wow!
2: Hey Radio.
1: Hey!
0: Tak nevím, co jsem provedl. Člověk to myslí dobře, že jo? Tak si dáme další muziku, je tady Harley a Vstávej. Vy, co jste ještě v posteli, tak honem ven.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Slipknot a Psychosocial na Hey Radio v dopoledním vysílání pro naše fajnšmekry. A k tomu tady mám i zprávu, přátelé. S okamžitou platností Slipknot už nebudou nadále spojeni se Sidem Wilsonem. Přejeme mu vše nejlepší v jeho budoucích aktivitách, oznámila kapela Slipknot na sociálních sítích. Post byl následně ovšem smazán. Na celé situaci to ale nic nemění. A Slipknot tímto oznámením definitivně uzavřeli kapitolu se Sidem Wilsonem, jedním z nejdéle sloužících členů jejich sestavy. Pro fanoušky je to samozřejmě velký zásah, protože Sid byl součástí kapely od konce 90. let a jeho elektronické vrstvy formovaly zvuk raných alb. O jeho odchodu se spekulovalo už několik dní, ale až teď kapela vše oficiálně potvrdila.
1: Poslouchám radio, hej, naši při něm vařej
2: a nikdy taky pařej.

0: jak Heap, Mistress of All Time. A my se musíme, dámy a pánové, opět podívat na dopravu. Co je tam nového? Co se stalo? Poslouchejte dobře, milí řidičky, teda milé řidičky a milí řidiči, pochopitelně. Tak jsem to chtěl říci.
1: Dopravní expres.
2: Dejte si pozor na dálnici D3 ve směru na České Budějovice. Na 63. kilometru blokuje pravý jízdní pruh, dopravní nehoda dvou vozidel. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A poruchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 53,5 kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko, za tyto důležité informace pro naše milé posluchače za volantem a my se vracíme zpátky k muzice, dámy a pánové. Co vám můžu nabídnout? Stratovarius třeba, nebo Hard Colony a taky Traktor v příštích minutách na tomto našem rockovém veselém rádiu. Hej!

0: Poslední hodina vyhrazená pro Opavské studio dopoledního éteru. Je tady 11 hodin a 6 minut, máme přesně. No a čeká nás opět v této hodině spousty muziky. Ta nesmí chybět, to je jasné. A taky informace, ještě jednou počasí, dopravu budeme hlídat stále. Podíváme se, kdo z hvězd má narozeniny. Teď tady, přátelé, na netu je taková zajímavá a poučná situace, jo? Popsaná. Dvě holčičky, jedna hodná a jedna zlá, plivou z okna na lidi. Zlá holčička se trefila dvakrát, hodná holčička třikrát. No a z toho je jasné, přátelé, že dobro znovu zvítězilo nad zlem. A to je dobře.
1: Hey Radio CZ.

0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na severu okolo 17 a teplota v 1000 metrech bude kolem 13 stupňů Celsia. Foukat má dnes mírný severozápadní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: 62. narozeniny dneska slaví Andreas Andy Deris, německý zpěvák, nejvíce známý jako frontman power metalové skupiny Halloween. No a je to taky spoluzakladatel a bývalý zpěvák metalové skupiny Pink Cream 69. No my samozřejmě, přátelé, gratulujeme tomuto bourákovi a přejeme hlavně zdraví, protože to je to nejdůležitější, co máme. Víte?
1: Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hraje.

Survivor vám hrál právě teď na rádiu, hej. High on You. Posluchač Franta z Brna nám napsalo písničku na přání.

0: Ahoj Aleši, zahrál by se mi do práce Buty a Františka Dobrotu. Díky moc, ať se vám dobře daří a hraje vám to. Děkujeme moc, Franto, a přejeme ti, ať ti to tam utíká v té práci. Ale fofrem.
1: Rádio Hej a Song

0: Status quo. Radio Hey je stále vaším dopoledním průvodcem. No a my pro vás stále sledujeme i dopravu. Ale hlavně, od toho tady máme koho? No od toho tady máme Vlaďku.
1: Dopravní expres.
2: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno. Na 95. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda. Kolony se v místě nehody ale aktuálně netvoří. A s kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde budete po pojíždět v nesouvislé koloně okolo 15 minut mezi 77. až 2. kilometrem. Z tohoto důvodu může docházet k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D6 na 126. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Děkujeme, Vlaďko, za tyto informace. Def Leppard, nebo taky Škvor, anebo Mnouvor, ti nás čekají v příštích minutách v tomto vysílání rádia. Hej, tak buďte s námi.

0: se léčí pohybem, mysl se léčí smíchem a duše, ta se léčí rádiem Hej. Rádio Hej.
1: Rádio Hej.
0: Je nej.
2: Je nej.

0: Four, I believe. Já věřím. Ano, já věřím, že se vám dnešní dopolední éter zamlouval a že se uslyšíme zase zítra. Po 10. hodině. Na této frekvenci, kterou právě teď ladíte. Pokud jdete na oběd, přátelé, tak vám přeju dobrou chuť. Nechte si chutnat. Nezapomeňte, že program Rádia Hej pokračuje dál. A nezapomeňte, že pokud chcete mít stále pohodu a klídek, poslouchejte Hej Rádio.
1: Hej Rádio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
2: Šiklen! Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklen ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šiklen, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz. Šiklen!

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Double. Každý den v tomto čase. Double. Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.

0: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, tady Vašek z kapely Rimortis.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší K-Řezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. K-Řezivo, Týnec nad Sázavou. K-Pomlčí.

0: Your knife takes his time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
1: Kam na festival koncem léta do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
2: Bylo 13 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
4: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na rádiu Hey.

0: CZ.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz.

Krásné, i když chladné a konečně deštivé odpoledne. Máme úterý 18. srpna a na rádiu Hej vás zdraví opět po týdnu Jirka Veselý. Mám pro vás připraveno samozřejmě spoustu inteligentních zajímavostí, novinek a různě si dáme nějaký pozvánky a tak dále. Ale určitě nejdřív začneme hudbou. Tady jsou Rasmus.

A jelikož máme 18. srpna, tak dnes mají svátek všechny Heleny. Jméno má řecký původ a nejčastěji se vykládá jako světlo, záře anebo pochodeň. Takže jestli máte doma Helenu, tak kalendář dnes vlastně říká rozsviť to. V Česku podle databáze, kde jsme, žije zhruba 75 tisíc Helen a jejich průměrný věk je okolo 58 let. Všem Helenám přejeme tedy všechno nejlepší, ať je dnešek spíš světlo a záře, než pochodeň hozená do skladu starostí. A krom toho by dnes slavil i své narozeniny americký herec a tanečník Patrick Swayze, který nás bohužel ale 14. září roku 2009 opustil. A tak si ho tady na rádiu, hej, alespoň připomeneme jeho nejznámějším hitem She's Like the Wind.

0: Dneska těch narozenin máme nějak víc, protože dále slaví i lední hokejista Petr Čajánek a s tím se trošičku spojuje i další oslavenec a to je Robert Záruba, sportovní komentátor a já jsem našel takovej mix, který je starý, známý, možná ho většina z vás zná a je to z Nagána. Určitě si ho pustíme a věřím, že většině z vás nažene husíku, že stejně tak jako mě a to tu událost znám pouze z plín. No ale tato událost má za 2 roky už 30. výročí. Letí to, hrozně to letí, my si to pojďme vychutnat, jelikož je to pod záštitou nebo v kabátku sportovní hymny Queenu.
1: Jsme přijeli ze Zlatou. I paid my dues,
2: time after time. Straka, Jágr, Růžička, gól! But committed no crime. Jágr, stále Jágr!

0: na tobě.
1: I thank you all.

0: Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové.
1: Tak schválně, kolika z vás to nahnalo husí kůži? Mně určitě. A jak říkám, pamatuju si to pouze z dob, kdy jsem nosil ještě plíny. No ale pojďme dál. 18. srpen má totiž ještě takový ty mezinárodní a různý dny. A dnes je třeba den, kdy se člověk nevzdává. Rokově řečeno, když se nepovede první refrén, zkusí se druhý a zesílí se kytara. Dále máme taky den špatné poezie. To je nebezpečná věc. Stačí jeden člověk s rýmem, láska páska a celý pokoj má chuť odejít zadním vchodem. Do jídla dneska mluví den fajitas a den zmrzlinového koláče. K pití se přidává den pojnu noir. Takže kdo chce, může večer spojit mexickou pánev, zmrzlinový koláč a sklenku vína. A ještě tu máme taky den šťastných náhod. To je přesně ten moment, kdy rádio zapnete jen tak a zrovna hraje vaše kapela. A nebo takovej sestřik z Nagána. No ovšem, pojďme zpátky k muzice, čekají nás třeba slejdi.
2: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný big beat a rock and roll.

0: Ještě než se podíváme třeba na počasí, které se výrazně od víkendu změnilo, konečně, protože byly samý sucha, samý vedra, no nebudem přeskakovat, teď popojedeme na silnice.
1: 25 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D8 od 28. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení. A mezi 16. až 18. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem je uzavřený levý jízdní pruh z důvodu dopravního omezení. Tvoří se kolona s 25-minutovým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Tolik silnice, Rádio Hej teď pojede bez kolon a obížky. Liquido a jejich narkotik, to je další písnička.

Konečně nám zapršelo, i když asi ne tolik, co ta příroda a i my potřebujeme. Ale jak bude další dny? Nebo koukneme ještě na dnešek, protože dneska odpoledne nějaký přehánky ještě mohou být. Teploty v Praze třeba jsou okolo 21 stupňů, Brno je pak na 23 stupních a Ostrava třeba 22. Na horách bude chladněji a mokřeji. Ve Špindlerově Mlýně čekejme 15 stupňů, v Karlově Studánce v Jeseníkách okolo 17 a na Šumavě v Železné Rudě přibližně 16 stupňů. Ve středu se pak oteplí. Praha půjde zhruba k 26 stupňům, Brno 28 a Ostrava 27, to je všechno podobné. Ve čtvrtek to pak zůstane letní a v pátek i někde v nížinách se může objevit skoro 30. Nejteplejší bude samozřejmě Morava a Slezsko, ale zároveň připomínám, každý den je potřeba počítat s tím, že se mohou objevit přehánky. A koukneme i na Klementinum, protože pro 18. srpen je maximální hodnota z roku 1892 a to 35,2 stupně. A minimum naopak je z roku 1883 a teploměr tam tehdy ukazoval 9,9 stupně. No, takže dneska jsme takový průměr, ale konečně. Konečně se ochladilo, buďme rádi za vodu, i když podle radaru i podle už uskutečněných srážek jich není tolik, ale věříme, že to bude lepší a lepší. Teď si dáme covery, o kterých si později něco povíme a příjemný poslech.

První cover byla jedna z nejlepších rockových předělávek vůbec. Italská gothic metalová parta Lacuna Coil si v roce 2006 posvítila na absolutní kult. Originál téhle pecky totiž nahráli legendární depešáci, a to už v roce 1990. A teď jedna rychlá zajímavost. Když skladatel Martin Gore z depešáků tuhle písničku napsal, byla to původně jen pomalá balada, doprovázená pouze harmoniem. Ostatní členové kapely ho ale přemluvili, aby zrychlil tempo, a vznikl z toho celosvětový synthpopový megahit. Lacuna Coil mu pak po letech dodala tvrdé kytary a skvělý hlas zpěvačky Christiny Scabbia. Druhá cover verze byla Saint Asonia Blinding Lights. Originál téhle mega úspěšné pecky má na svědomí kanadský popový a R&B fenomén The Weeknd, který s ním v roce 2020 kompletně zboural světové hitparády a udělal z něj nejúspěšnější hit v historii. A teď ta slíbená zajímavost. Když se rocková superskupina Saint Asonia, ve které mimochodem zpívá Adam Gontier, bývalý frontman Three Days Grace, rozhodla song v roce 2021 předělat, mělo to pro ně speciální kouzlo. Zpěvák totiž prozradil, že kromě toho, že skladbu miluje, ho hořál u srdce ještě jeden detail. Jak oni, tak The Weeknd pocházejí ze stejného sousedství, konkrétně z okolí kanadského Toronta. Šlo tak o čistě sousedskou kanadskou poctu, kterou ale tihle rockeři zabalili do pořádně tvrdých kytar a masivního refrému. A teď přišel čas na hymnu, která má neuvěřitelnou schopnost vracet se na vrcholky hitparád v různých dekádách. Originál téhle třetí geniální věci nahrála britská hudební ikona Kate Bush už v roce 1985 jako hlavní single svého přelomového alba Hounds of Love. A teď ta největší zajímavost o téhle cover verzi. Když americká zpěvačka Meg Myers vydala v roce 2019 tuhle svou verzi, trefila se posluchačům do vkusu tak moc, že s ní v roce 2020 poprvé v kariéře ovládla rockové žebříčky Billboardu. Jenže o pouhé dva roky později přišel seriálový hit Stranger Things. Ten vystřel původní verzi od Kate Bush zpátky na první místa po celém světě. Tím ale strhl lavinu zájmu i o cover verzi od Meg Myers, které díky tomu znovu zboural žebříčky digitálních prodejů. Meg dala téhle legendární písničce o empatii mezi muži a ženami neskutečně syrový, emotivní a moderní indie rockový kabát. Zavřete oči, tohle je Meg Myers a Running Up Dead Hill.

Letošní červen byl třetí nejteplejší za posledních 65 let. Meteorologové naměřili v Česku rekordních 41,9 stupně. Vedra pokračovala i v červenci a srpnu. Extrémní sucho trápí pole i lesy. Horko komplikuje dopravu. Klimatizace zatěžují elektrickou síť. Nemocnice ošetřují pak více pacientů. Ale kolik budou vedra v Česku stát, zatím není úplně jisté. Ztráty ale určitě rychle rostou. Na řešení dopadů sucha znovu začala pracovat i Národní koalice proti suchu, která už fungovala v roce 2018. Řídit ji bude premiér Andrej Babiš a složená bude ze zástupců vlády, krajů i odborníků. To jsem tedy zvědavý, co vymyslí, ale myslím, že jediné, co pomůže, je déšť. Jen připomínám, že stále platí přísný zákaz rozdělávání ohňů, kouření cigaret, či třeba nesmíte ani zastavit automobilem na polních a nebo lesních cestách. Pak se ještě vrátím k minulé středě, protože na obloze se odehrálo něco, co u nás rozhodně nevídáme každý rok. 12. srpna proběhlo úplné zatmění slunce, i když v Česku pouze částečné. Ale i tak to stálo za to. Měsíc u nás zakryl téměř 90% průměru slunečního kotouče. Maximum přišlo kolem 20. hodiny a 11. minuty. Ovšem bohužel zhruba 3 minuty před tímto časem se zatáhlo a celý tento úkaz jsme tedy sledovali o malinko dříve. Mnohem větší štěstí měli lidé, kteří kvůli zatmění vyrazili do Grónska, na Island a nebo do Španělska. Přes tyto oblasti vedl pás totality a tam měsíc slunce na krátkou dobu zakryl úplně celé. A teď možná nejlepší zajímavost. Kdo tedy tento úkaz nestihl, tak už 2. srpna 2027 nás čeká další zatmění, které bude z Česka opět pouze teda částečné. Na úplné zatmění si musíme ještě chviličku počkat, ale až do roku 2135. Takže jestli jste si řekli, že úplné zatmění chcete chytnout příště z Česka, tak doporučuji hlavně zdravou stravu. Rok 2135 je opravdu docela daleko. A pak mě zaujala ještě jedna zpráva, protože neobvyklou otočku letadla se dočkalo pražské letiště, kdy se museli vracet pro 10 striptérek pražského klubu Hot Peppers. Jelikož prý chybovali pracovníci letiště a ne samotné ženy, tak se toto skutečně uskutečnilo. Jinak by asi měli smůlu, i když věřím, že by se někteří cestující přimlouvali a i tak, ať se letadlo vrátí. Všechno se ale vyřešilo a letadlo mohlo odletět do Chorvatska kompletní. A když je řeč o stripterkách, co takhle si dát Pretty Woman v takovém našem hejkabátu?

0: Na to, že ty klimatické změny, co teď probíhají poslední dny, mají na mém hlase trošku dopady, což asi můžete slyšet, tak těch informací mám až, mluvím pořád a do konce hodiny stihneme ještě fotbal, jdeme na něj. Ve čtvrtém kole totiž se odložily dva zápasy, Hradec Plzní a Jablonec Bohemians. Jinak se odehrálo tedy 6 zápasů, kde dohromady padlo 17 gólů. A to, když Sparta doma porazila Teplice 4-1, a dále Pardubice remizovali s Boleslaví 1-1, Slovácko prohrálo s Olomoucí 2-1, Plzeň doma přetlačila Zlín 3-2, Baník porazil Artis 1-0 a Liberec se Slaví remizovali 1-1. Když si vyberu zápasy, které stojí za zastavení, tak Sparta měla proti Teplicím jasnou ofenzivní sílu. Ale pořád není vzadu beton. Teplice za poslední dvě kola dostali 9 gólů, protože předtím hráli s Plzní 5-5 a teď tedy na Spartě dostali 4-1. Plzeň se Zlínem nabídla další divoký zápas. Viktorka vyhrála 3-2, ale znovu to nebyla poklidná směna. Zlín držel zápas otevřený až do konce a proměněná penalta v nastavení z toho ještě udělala nervy. Liberec se Slaví skončil 1-1, kdy Slavia vedla po gólu Tomáše Holeše 1-1 a Liberec nakonec dokázal srovnat a už nestihl otočit, i přesto, že byl vlastně lepším týmem a více tlačili. Jinak červené karty byly dvě, kdy teplický Ladislav Takáč šel ven v závěru na Spartě a v Ostravě byl vyloučený Vasil Siňavský z Baníku. V Ostravě navíc hodně pracoval VAR, Artisu neplatili góly, Baníku taky ne a jedna penalta pro hosty byla po kontrole dokonce zrušená. Pojďme ale kouknout i na přestupy, protože ten nejpikantnější asi neunikl nikomu z vás. Z Norviče přišel na roční hostování ex-slávista Matěj Jurásek a kam? Přišel do pražské Sparty, k největšímu rivalovi. Liga se zároveň rozloučila s Lukášem Haraslínem, který za pár let zanechal ve Spartě i v celé soutěži výraznou stopu. A ze Slávie dále odchází na hostování obráncem Bodži. Evropsky bude zajímavý hodně další týden, protože Plzeň čeká Červená zvězda v boji o Evropskou ligu, Jablonec po postupu přes Rigu míří do posledního kroku o konferenční ligu a český koeficient bude zase počítat každý poločas. A co tip na další kolo? No, to je jasný. Slávie Bohemka, malý pražský derby. Můj tip asi 2-0 pro Slávii. Každopádně, ať nemluvíme úplně tolik, do konce hodiny stihneme ještě Green Day a pak odstartujeme pořádně českou hodinu.
1: Pravidelný proud neoposlouchané hudby. To je Hey Radio. Hey Radio.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamí Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí roční. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.

Ještě než se vrhneme na přítomnost nebo budoucnost v rámci třeba pozvánek, pojďme vrknout na historii 18. srpna. Protože za zmínku určitě stojí rok 1962, kdy Ringo Starr odehrál svůj první koncert jako bubeník The Beatles. Stačily mu pouhý 2 hodiny zkoušení a šel na pódium v Birkenhu. Někdy prostě nepřijde dlouhá příprava, ale správný člověk ve správný den. 18. srpna je i významný pro rok 1969, protože tam Jimi Hendrix zakončil Woodstock. Na pódium v Bethelu šel až pondělí ráno, když už část lidí odjela, ale jeho verze americké hymny The Star Spangled Banner zůstala jako jeden z nejslavnějších momentů rockové historie. V roce 1977 pak odehráli The Police první oficiální koncert v klubu Rebecca's v Birminghamu. Za pár let z toho byly Roxanne, Message in the Bottle a kapela, která propojila punk, reggae a chytrý pop. V roce 1986 vyšlo Bon Jovi album Slippery When Wet. Na něm jsou hity jako You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer a nebo Wanted Dead or Alive. K tomu se samozřejmě ještě dneska vrátíme dvojákem. A narozeniny dneska slaví Dennis Elliott, bubeník Foreigner. Když se řekne Foreigner, spousta lidí slyší hlavně I want to know what love is. Ale za tím hlasem stál i pevný bubenický základ. Hudební historie je nabitá, ale teď ji necháme doznít. Vracíme se totiž k českému playlistu a vracíme se tam pořádně.

Začnu teďkon silným jednodenním nářezem. Rock in Konopiště. To je v sobotu 22. srpna v amfiteátru na Konopišti u Benešova. Program začíná ve 14 hodin kapelou Koblížci, 15.30 de Trautenberg, 17 Dimitri, 18.30 Horký že slíže, ve 20 hodin alkohol a ve 21.45 budou traktoři. Vstupenky jsou přes Go Out, podle prodejních vln se pohybují zhruba od nižších stovek po něco přes 1000 korun. V pátek 21. srpna jsou Divokej byl a Vohnout a ještě Michal Horák na Čestickém nádvoří na zámku v Česticích. Začátek tam je v 17 hodin. Vstupenky jsou přes SMS ticket, aktuálně za zhruba 820 korun. To je vlastně pro posluchače Hej hodně slušná kombinace známé refrémy, český rock a žádný festival za měsíc. Kdo chce punkovější víkend, tak může na Valník number 27 ve Slaném. Hraje se 21. a 22. srpna v letním kině. Programu jsou mimo jiné Krucipisk, 12. století a nebo 100 zvířat. Předprodej na celou akci je uváděný za 1200 korun, na místě je potom za 1300. A ještě jeden klubovější tip pro fanoušky klasiky. V pátek 21. srpna je v letním kině Špilberg v Brně večer Iron Maiden Revival a AC/DC také Revival. Start je od 18 hodin a vstupenky jsou opět přes SMS ticket. My pojďme zpátky k muzice, teď nás čekají například činasky.

teď není úplně nejlepší počasí vyrazit někam na koncert, festival nebo tak, na který jsem zval před chviličkou. Teď je úplně ideální počasí zalézt domů nebo i klidně do kina a kouknout na nějaký filmy. A já vás teďkom pozvu do kina, protože ve čtvrtek 20. srpna tam míří Insidious jsou mezi námi. To je horor a mysteriózní thriller. Žádná pohádka na nedělní dopoledne. Režíruje to Jacob Chase a hrají tam třeba Lin Shay, Sam Spruell, Brandon Perea, Amelia Eve a nebo Maisie Richardson-Sellers. Druhý tip je pak Konec Oak Street, v originále Flowervale Street, který je vlastně v kinech už od 13. srpna. Je to mysteriózní thriller od Davida Roberta Mitchella. A hrají zde například Anne Hathaway, Ewan McGregor a nebo Christian Convery. Vlastně je to rodina, ulice, tajemno a něco, co nevypadá jako pohodový návrat domů. A z Netflixu vytáhnu Apex. Je to akční thriller se Charlize Theron a Taronem Egertonem. A vlastně zde jde o to, že žena jde do australské divočiny a místo očisty dostane lov, kde je ovšem kořistí ona. To je přesně ten typ filmu, kde se gauč nepočítá jako bezpečné místo. Kino zhasíná, popcorn necháme sálům a teď si místo něj nasypeme další českou muziku. Čeká nás Vypsaná fixa a jejich písnička Čtyři slunce.

A v novinkách kolem dnešního data je toho víc. Zpátku 14. srpna stojí za zmínku Ann Wilson a Trip Sitter s deskou Consecrated Ground. Hlas kapely Heart pořád patří mezi věci, které se v roku neberou rozhodně na lehkou váhu. Ten samý termín přinesl i výroční reedici Blue Oyster Cult Agents of Fortune. To je album s klasikou Don't Fear the Reaper. Takže žádná položka, jen pro sběratele do polic. V pátek 21. srpna vychází Kiss Destroy Anaheim 76, což je vlastně živák z éry, kdy se rock nešetřil ani make-upem, ani hlasitostí. Vedle toho vychází i Queenie Live at Wembley Stadium jako reedice. A ano, Rolling Stones tam patří taky. 40 Licks vychází jako transparentní barevná čtyřvinylová reedice. Kdo chce potom něco novějšího, tak může mrknout třeba na Weezer a jejich Gold album. Desky máme probrané, teď zpátky do české hodiny, kde vám ještě mohu slíbit určitě Olympiky, Rybičky 48, anebo teď si dáme pořádnou známku punku.

Jestli pak víte, proč se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam. Tohle rčení se používá ve chvíli, kdy někoho varujete. On si stejně jede to svoje a vy už nemáte chuť dělat dopravní značku. Není to úplně škodolibost. Spíš uznání, že každý má právo udělat si vlastní chybu. Člověk poradí jednou, poradí po druhé, a když druhá strana pořád trvá na tom, že led je vlastně suchý a stabilní, tak se prostě ustoupí. V životě to známe všichni. Někdo si vybere špatnou cestu, špatnou kapelu na firemní večírek nebo špatnou zkratku přes celé město. A když na tom trvá, nezbývá než říct, dobře, kdo chce kam, pomozme mu tam. Jen pozor, neplést s lhostejností. Když jde o průšvih, který může někomu opravdu ublížit, tam se nepomáhá do jámy. Tam se ještě jednou zakřičí, brzdi. Rčení necháme na tabuli a teď zase něco, co se poslouchá ještě líp nahlas než v příslovích.

pojďme od hudby na chviličku a dáme si sport. V tenise totiž běží Cincinnati Open. Jeden z velkých betonových turnajů před US Open. Letos jede od 13. do 23. srpna. Takže jsme uprostřed druhého týdne a tam už začíná opravdu přituhovat. V mužském poli jsou z českých men Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. U žen jsou v seznamu mimo jiné Nikola Bartuňková nebo Sára Bejlek. Pro všechny je to hlavně test formy před New Yorkem, protože kvalifikace US Openu začíná už 24. srpna a hlavní soutěž odstartuje 30. srpna. Potom Formule 1 má za sebou letní pauzu a vrací se o víkendu 21. až 23. srpna v Zandvoortu, tedy velkou cenou Nizozemska. Bude to sprintový víkend, takže body se budou sbírat už před nedělí. Zároveň to bude poslední domácí závod pro Verstappena, protože letos vyprší smlouva s Formulí 1, s F1. Průběžné pořadí jezdců vede Kimi Antonelli s 219 body, druhý je Lewis Hamilton se 169 body a třetí je George Russell se 160 body. Jinak mezi konstruktéry zatím vede Mercedes. Takže tenis ladí formu na New York, poháry řeší podzim a formule se vrací na trať u moře. Jedni budou péct servis na betonu, druhý koeficient a třetí pneumatiky v klopených zatáčkách. Do konce hodiny vám ještě mohu slíbit třeba Dimitry, anebo teď si dáme olympiky.

Jen bych chtěl říct, že v sobotu jsem byl na koncertě Olympiku a klobouk dolů před tím, co Petr Janda ve svém věku, samozřejmě společně s celou kapelou, zvládne a předvede. Je to něco neuvěřitelného. Každopádně do konce hodiny vás nechám poslouchat. Máme tady slíbený Dimitri společně s Arakainem.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

Máme 6 minut po 16. hodině. Skončila nám ta hodina česká a v té další si dáme slibovaný dvoják, to je úplně jasné. A už na začátku jsem prozradil, o kom dnes bude. Bude to o Bon Jovimu. Máte se na co těšit, ale ještě těsně předtím si dáme dvě novodobější pecky. Dámy a pánové, volume doprava, protože přichází Red Hot Chili Peppers a Linkin Park.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Dnešní dvoják bude patřit Bon Jovimu. A důvod je jednoduchý. 18. srpna roku 1986 vyšlo album Slippery When Wet. A to je deska, která z kapely z New Jersey udělala stadionovou jistotu. Kapela vznikala kolem zpěváka Johna Bon Joviho, vlastním jménem Johna Bon Joviho. Samozřejmě se čte Johna Bon Joviho. Chtěl jsem, abyste zavnímali ten rozdíl. První velký průlom přišel už se skladbou Runaway, která se dostala do lokální rozhlasové kompilace a začala otevírat dveře. Klasickou sestavu kapely tvořili John Bon Jovi, kytarista Richie Sambora, klávesák David Bryan, bubeník Tico Torres a baskytarista Alec Jon Sač. Nebyla to garážová parta bez ambice, byla to kapela, která chtěla refrény větší než parkoviště před halou. Album Slippery When Wet se natáčelo ve Vancouveru s producentem Brucem Fairbairnem. Na psaní hitů se podílel i Desmond Child, což je člověk, který uměl najít popový hák i v hardrockové skladbě. Z desky vypadly tři obrovské věci. You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer a Wanted Dead or Alive. Prodej šel přes desítky milionů kusů a Bon Jovi se najednou ocitl v první lize amerického stadionového roku. Zajímavost je ovšem název celého alba. Kapela prý nejdřív uvažovala o jiných názvech, ale Slippery When Wet nakonec sedlo líp. Trochu drzé, trochu osmdesátkové a hlavně zapamatovatelné. Přesně jako obal, vlasy a refrémy té doby. České publikum Bon Jovi bere hlavně přes hity, které dají zpívat i bez toho, aby člověk znal úplně celé album. Praha je zažila ve velkém v Edenu v roce 2013, ale v rádiu tahle kapela nikdy nepotřebovala vízum. Do dvojáku jsem vybral dvě největší trefy právě z tohohle alba. My si dáme You Give Love a Bad Name a hned potom Living on a Prayer. Tentokrát ne v živáku, dáme si je normálně. I tak si je pojďme vychutnat Bon Jovi na rádiu, hej.

Tolik energie, co jde z těchto písniček. To je až neuvěřitelný. Pojďme ale na dnešní otázku. A to bude přesně jedna z těch, kde si člověk řekne, cože, tohle je vůbec možný? No přesně tak. Protože Světová meteorologická organizace uznala nový rekord pro nejdelší jeden blesk. Já nemyslím dobu, jak dlouho svítil, ale vodorovnou délku výboje. Takže schválně. Kolik kilometrů měřil nejdelší blesk, který byl uznán právě jako světový rekord? Tip si nechte v hlavě, odpověď přijde po další skladbě na rádiu Hej.

Položil jsem otázku, kolik kilometrů měřil nejdelší blesk, který byl uznaný jako světový rekord. No, mě by zajímalo, kolik jste typovali. Já byl teda úplně mimo. A správná odpověď je 829 kilometrů. Šlo o takzvaný megaflash, obří horizontální bleskový výboj nad Spojenými státy. Vznikl 22. října roku 2017 a táhl se z východního Texasu skoro ke Kansas City, Missouri. A rekord byl uznán Světovou meteorologickou organizací. Pro představu, je to skoro vzdálenost z Paříže do Benátek. Autem byste to jeli zhruba 8 až 9 hodin, letadlem tak hodinku a půl typuju. No, tady to byl jeden bleskový systém zachycený družicí Ghost 16. Nejde o klasický úder, který si představíme jako čáru z mraku do stromu. Tohle je obří výboj uvnitř bouřkového systému, který se rozjede horizontálně přes stovky kilometrů na různé strany. Krásné na papíře, ale venku u bouřky pořád platí. Když slyšíte hrom, rozhodně nejste bezpečně daleko. Blesky ale necháme meteorologům a zásuvkám, my se vracíme k tomu, co má napětí pod kontrolou. Další skladba na rádiu, hej. A tomuhle všemu bych zatleskal. A teď roztleskám já vás.

Možná se vám někdy stalo, že se vám v hlavě zasekl refrém a jede pořád dokola. Ráno v koupelně, v autě, v obchodě, najednou tam je a nechce prostě ven. Říká se tomu earworm. Česky se často používá ušní červ, ale to už zní hůř než realita. Mozek má rád krátké, opakovatelné vzorce. Když je melodie jednoduchá, rytmicky jasná a má malý háček, snadno se uloží. Proto fungují slogany, refrény a krátké kytarové motivy. Mozek si je může přehrát i bez kapely. A čím více se snažíte na ně nemyslet, tím více jim dáváte někdy i prostor. Nejlepší obrana je pustit si jinou skladbu, ideálně celou. Mozek dostane nový příběh a starý refrén konečně přestane sedět v hlavě jako nepozvaný host. Mně se tohle třeba stalo jednou s reklamou na CMX. Úplná katastrofa, ale oni docílili přesně toho, čeho chtěli. Utkvělo mi to v hlavě a já už měl důvod si to googlit a vyhledávat. Ovšem, teď jeden refrén zkusíme zaseknout schválně a pokusí se o to Man Over.

0: co, utkvělo vám to v hlavě?
1: Jestli ne, nevadí. Pokusíme se o to za chviličku znovu. Teď ale pojďme na silnice.
2: Dopravní nehoda se vyšetřuje v pravém jízdním pruhu na 43. kilometru D5 na Prahu. Místem projedete pouze levým jízdním pruhem se zdržením okolo 20 minut. Do kolony najedete na kilometru 47. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. A velké zdržení více než jednu hodinu čeká řidiče na dálnici D8 na Německo mezi 26. a 39. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. A na Pražském okruhu se tvoří 10-minutové kolony v obou směrech u exitu Ořech. Směrem na Ruzyni je na vině silný provoz a směrem na Modlatice se vyšetřuje nehoda na kilometru 21. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Děkujeme Martině a my se teď pokusíme o další refrén, který by nám měl utkvět v hlavě. A já to spojím ještě s jedním takovým výročím. Dnes je to totiž 36 let, kdy na Strahovském stadionu v Praze koncertovala britská skupina The Rolling Stones. Tak pojďme na ně.

Za chvíli máme 5 a to znamená, že ode mě je to pro dnešek všechno. Díky, že jste poslouchali Rádio Hej. Všem Helenám přeju ještě jednou jen to nejlepší a užijte si zbytek dne a nejenom dne, i týdne. Jenom připomínám, příští týden se v tomto čase bohužel neuslyšíme, takže asi až za 2 týdny uvidíme. Každopádně teď ještě do konce hodiny vám mohu slíbit určitě Bonnie Tyler, se kterou včera proběhlo poslední rozloučení. A pak se tam určitě ještě vejde Robbie Williams, Coldplay nebo Kysáci. No máte se na co těšit. Tak ahoj.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Schickland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 17 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na rádiu Hej. Jaká muzika se vám nejvíc líbila? A které kapely jste dostali až na samotný vrchol žebříčku?

Zdar a síhu návštěvníci a hlasující. Je tady další díl hitparády Rádia Hej, o jejímž pořadí rozhodujete jen vy svými hlasy. A nemyslete si, že si neprohlížím vaše hlasy a poznámky. Je vidět, komu fandíte, kam a jak daleko až vidíte a jak jste či nejste tolerantní. Já jsem Bastič, který to tady vše sesmolil dohromady a kterého jako mladého synečka vede vždy za ručičku ledabile volně pohozený konopný produkt Aldulin, kterého si rozhodně nenamažete na chleba. Pokud jste připraveni, nohy na stole, redko u popeláku a sklenka vychlazeného piva, můžeme se hitparádovat. Jen pro obraz a zvuk, svijanský más jsem si koupil v akci, protože zásilka nechodí, stále nechodí, čo je s ňou, je mi bědně.

0: rokovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Jirka Basta, střelec v plné zbroji.
3: Dalibor Halamíček, dvoumetrový nestor rockové scény, sice se svou kapelou Moravius poklesl jako vyčerpaný pornoherec, ale stačí sprcha, otřepat se, utřít a jede se dál. Člověk, který neumí zašlápnout mravence, krmí slunečka sedmitečná a není schopen ani ukroutit hlavu klíštěti, se při hudbě promění v bestii a to přesto nejede vůbec vlak. A jeho paprsky se jako novinka stále drží mezi námi. Moravius Superbeams. We'll be right back.

to vánoční text, tak se asi zlobit nebudu. Chlapci z Ficovy říše si říkají Brandis a drží se jako standarda na hradě Devín a stále žijí svůj sen. Sice nevím jaký, ale pokud nebude chlupatý a vlhký, pak se dá s tímto materiálem pracovat. Tentokrát postoupili o příčku výše.

O novince Turba bylo řečeno a napsáno skoro vše a já nemám, co bych dodal. A pokud se s nimi potkáte, tak je pozdravte, pochlubte se, že jste pro ně hlasovali, oni vám za to stejně nic nedají a nakonec je to všem jedno. Minule byli sedmí a přežili, dnes o jedno místo si polepšili.

0: Andrej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jdeme dál. Kapela, která velmi často měnila sestavu, se snad už ustálila. Snad. Historie je na místě bubeníka, protože není nikdo, kdo by Mojdu odvolal, ale už to tak vypadá, že tam, kam nastavili svou laťku na koncertech všeho druhu, tam budou muset doskočit, ať se jim to líbí nebo ne. Jejich pomalý pád v našem žebříčku ale neznamená, že by nudili nebo byli unavení či znavení. Oni jsou jen v jiném modu. My tomu říkáme, že s jídlem roste chuť, o čemž nás může přesvědčit bubeník a kapelník skupiny Bastard Mojmír Krochmalný. Čau.
3: Ahoj, zdravím všechny.
2: Tak prosím tě pěkně, teď je to nezadržitelný pád, poněvadž máme tady před sebou páté místo a na něm je skupina Bastard a Cesta kolem světa. Zatím jste se krocanili na čelních příčkách, tak není to trošičku jakože setrvalý pád, nebo je to jenom už únava materiálu?
3: Těžko říct, nevím, který týden už tam jsme. Samozřejmě.
2: Zbytečně dlouho.
3: No vidíš, tak prostě už nebudeme otravovat a necháme zas další kapely, ať si zahlasujou.
2: Prosím, kdo je autorem této skladbičky?
3: Autorem této skladbičky je náš zpěvák Marian.
2: Teď nám skočil do hovoru, já jsem mu totiž zkoušel zavolat a on mi teď skočil do hovoru, jo, tak má smůlu, možná ho zavolám příště. Tak napsal to Marian, jo?
3: Ano, samozřejmě.
2: No a chystáte nějaké novinky další, nebo je to jenom teď momentálně po tom turné už takové odpočinkové?
3: Máme novinky, pracujeme na dalších věcech, takže se posluchači mají na to těšit.
2: Ty, ten Marian volá znovu, víš co? Já to polož to, já mu to zkusím zvednout, jestli mi s tím něco udělá, jo, ten tvůj zpěvák, jo? Mojdo, měj se, čau, čau. A teď zkusíme tu druhou stránku věci. Halo.
4: Čau, Jiříku, zdarec.
2: Ty, Mariane, víš o tom, že jsi v živém vysílání teď momentálně hit parády a já jsem ti volal jenom, že si se spolu spojíme. Teď jsem mluvil zrovna s Mojmírem a ty si ho zrušil. Ty si zrušil svého kapelníka. To ti je k smíchu? Ano, seš samozřejmě. Prosím tě, Mojmír právě řekl, že ty jsi autorem skladby Cesta kolem světa. Je to pravda?
4: Je to pravda.
2: A kde jsi přišel takové tancovačkové písnice z 80. let?
4: můj kamarád se rozhodl, jeden z těch dobrých kamarádů se rozhodl, že všechno prodá. Prodal barák, prodal chatu, koupil si Harley motorku za 1 000 000 korun, spalil babku a jel cestu kolem světa.
2: Tak to byla tvoje inspirace, ano, k té skladbě.
4: Protože doktor mu řekl, že za rok umře, že má rakovinu. Mm-hmm. Jak se vrátil, tak doktor mu řekl, že se spletli a že je zcela zdrav.
2: Ano, lékař je od slova lékat a nikoli léčit. Mariane, moc díky, jdeme na páté místo a Cesta kolem světa z skupina Bastard. Měj se krásně, ahoj. Čau, čau. Ahoj. Jeho musíte vypnout, poněvadž on bude kecat tak dlouho, že se vůbec ke skladbě nakonec vůbec nedostaneme. Takže to byli bubeník a zpívák skupiny Bastard v hitparádě Rádia Hej.

takový zajímavý, smutný příběh. Můj dám mi napsal, není moc spokojený s pátým místem, ale to není můj problém, to je jeho problém, jeho kapely. Na druhé straně si říkám v duchu, není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem, že co si budeme nalhávat. No rozhodně to tak je a basta. Rd. Nyní je jasné, že celý panelák na Šumbarku má malé dožínky. Protože Láďa Tobi se svou chotí nadělali chlebíčky, šli od souseda k sousedům a všem připomínali, koho mají hlasovat, kam mají volit a tak podobně. No, všem připomněli, že je hitparáda a že Láďu v Benci nevede špatně. Po dnešním díle bude muset obejít partaje ještě jednou s panákem, protože nejen postoupili ku předu zpátky nikrok, ale ještě k tomu porazili Bastardy, tedy původní kapelu, kterou Láďa Tobi zakládal psát před 35 lety nebo kdy. Možná bych něco dodal, ale tady v tomto případě jsem sakra tenkem ledě a Láďa pak nekupí stejně ani pivo.

Tak, dámy a pánové, minule na chvostu, dnes na opačné straně. Slyšíte dobře. Na opačné straně třetí místo. S velkou parádou Fany Michalík, pěvecká ikona a rovný člověk, si napsal skladbu, kterou vlastně v podstatě nikam nepoleze, jen ženským podcukní, ale má i hlubší myšlenky, přestože čas ukáže, která cesta je lepší. Ale skladba se musí líbit jeho basákovi Tomášovi Deníčkovi, zatímco kytaristovi Vojtovi Prokešovi se líbí jen Vojta Prokeš sám. Ale zajímavou věc napsal Petr Majkrič. Neměl bych nadržovat nikomu, psal na Facebooku, ale spousta muzikantů v téhle hitparádě, s kterými jsem se bavil, tak jsme se shodli. Jeden z nejlepších hlasů dnešní doby je hold Fany. Spousta kapel, kterým bych rád dal hlas, mi dá za pravdu, že Fany v dnešní době opravdu předvádí v dobrém slova smyslu nehorázný výkon. Fany má můj hlas a ostatní můj potlesk. Myslím, že výstižné a řečeno vše. Já doufám, že taky, a jdeme za tou skladbičkou.

Fany a chci ti slíbit, pánové a dámy, je sezóna traktorů a na poli i na koncertním pódiu. Je čas odolávat náporu plechové kavalérie a bojme se hesla traktoristé sobě nebo traktoři nezhoří, protože jejich frontální útok na samotný vrchol opět nabral v uplynulém týdnu na razanci. Uvidíme, jak to s nimi bude dál.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se pojďme podívat, co jsme dneska vlastně tady slyšeli. Nejprve to byly dvě novinky, Tania a Nostalgie, Alkohol máme dar. Na 10. místě Hard Colony a skladba UFO. Na místě 9. Panoptiko, Moulin Rouge. Místo 8. Moravius, Superbeams. Na místě 7. Brandis, Sen. 6. místo Turbo, Time of My Life. Na 5. místě Bastard, Cesta kolem světa. Na 4. místě LTB, Bestie s podtitulem Jack Rozpadovač. No a na místě 3. Fany, chci ti slíbit. 2. místo patřilo Traktoru a skladbice 5x5. Co na nás čeká, teď už asi víte.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
1: Poslední bitva vzplála, dejte se na odchod. Dobrá rada pro dvě skladby, které nenašly své příznivce a v podstatě jste je měli za hnusné. Soudě podle hlasů či spíše nehlasů. Prostě dvě papundeklové krabice na katafalku a v nich skladba Víc než slova Davida Kollera, kterému jste to nandali, to musím říct, a ve druhé je song Pod hladinou řeky formace Piráti 44, což mne mrzí víc než v případě kdysi výborného Kollera, ale to už je věc samozřejmě náhody, nebo věc názoru, těžko říci. Zvu vás na festival.
4: Hard Rock a Heavy Metal žije.
5: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
4: Vratimov Fest.
5: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
4: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
6: Parťákem akce je Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Tak a teď tady máme folklor naší danceparády v podání mladé a starého. Přiznám se, že mě sice skladba stále baví, ale prvotní šok už odezněl, ale v nedávné době jsem měl čas a možnost, ba i čest, hovořit s řadou zajímavých lidíček z branže a všichni do jednoho napříč spektrem se shodli, že toto jim dvěma skutečně vyšlo a jejich hlasy si sedly jak servaní hokejisté na trestnou lavici. Leona Šenková a Jarek Filgas, Nikdy se nedozvíš.

0: Andrej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Hej, rubáci, vyvolejme si mírové jednání, ale prosím vás, ne s každým a ne vždycky a ne za každou cenu, jo, to nemá smysl. O tom bych něco málo věděl, zůstaňte svý. Vše bylo řečeno, vše bylo zahráno a tak je čas se rozloučit. Hlasujte na webu nebo na fejsu. Podpořte své, nejen své miláčky, ale i skladby, které se vám skutečně líbí. Doporučuji vyčistit sluchovody a jít na to. Mezitím se dám do klidu i já a budu v očekávání výsledku příští týden. A stejně tak i patron hitparády Sir Madun El Konopalda, kterého na dálku zdravím. Díky za spolúčast během tancparády i na funuse a teď už s bohem a šáteček. Loučím se s představou, že svět sice neovlivním, ale pokusit se o to mohu. RTO a hejbus přijíždí, bastič naskakuje a v zápětí odjíždí, aby zase příště přijel. Tak čus bus.
3: Poslouchej rokovou hitparádu rádia Hej s Jirkou Bastou každé úterý po 17. hodině.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto, pravidelně, na Rádiu Hej. Přehled toho nejlepšího z červnového kola naší hitparády.

0: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio
5: Hej. Na Hej Rock, na Rádio Hej vám přináší Hakel.
6: Posloucháte Rádio Hej a my jsme se rozhodli, že uděláme úplně první.
7: Já tady mám teďkom takový chaos normálně.
6: No vidíš to, no slyšíme, já to mám tady s ozvěnou, protože je tam zpoždění, ale zkrátka a dobře, jste svědky prvního radiomostu Studio Praha, Studio Ostrava a do studia v Praze dorazili kluci z Vítkovýho kvarteta. Ty si tam stiš, prosím tebe, rádio, ať to tam nemáme dvakrát. No, protože to je ten stres, že jsme oba dva online a já to slyším v uchu ještě se zpožděním. Takže doufám, že posluchači slyší všechno správně. A kluci, aby všichni posluchači věděli, tak pozdravte posluchači rádia, hej, teď.
8: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem z toho úplně hotovej, když vidím, že v tuhle tu chvíli sedím v Praze a mluvím k Ostravě.
6: Ano, to je teďko Jirka Růžek, který promluvil, pak je tady Vladimír Vintr a tohle z toho všecko, počkej, já už to tady vidím, že já musím stáhnout tady, tak teď jsem to stáhnul, jo, protože ono to tam bylo dvakrát a ty si nestáhnul šavli. No zkrátka, je to první telemost nebo radiomost. No a kluci, co byste ještě řekli teda, když už tady máme moderátora ostravského, nejlepšího moderátora.
9: Ale z toho, prosím tě, vidíte to slyšet dobře, mám ten telefon vypnout, že nebo ne, já nechci
6: ne, dělat. Ne, jenom mluv, řekni něco pěkného, pozdrav kluky, já jim to budu tlumočit, protože oni tě asi úplně...
8: Ale my tě slyšíme, my slyšejte, tě slyšíme.
6: Slyšejte, ještě, hele, kluci jsou sice starý jako my dva dohromady, ale slyšej dobře ještě.
8: Hele, my se...
9: Já si vzpomínám na rok 2008, tuším, jestli vzpomeňte, na ostravský, to byl festival Colors of Ostrava.
8: Ano.
9: Pamatuji, jak jsme s Danešem ještě dělali tu VIPku a jak... Opatrně, prosím vás pěkně, ta VIPka je připravena pro partnery a sponzory, jo, nedotýkejte se toho nic. Vítkovo kvarteto přišlo a první, co udělalo, skočilo rovnou do toho rautu. Já jsem se řekl,
8: hele, a to byl ten,
9: vzpomínáte to, si na to ještě?
8: A to byl, no jasně, a to byl ten památný zájezd, jak jsme v Ostravě zároveň rozsykali tu hospodu na šlupky. Ne,
10: to jsme hráli v Bumerangu, to byl jiný zájezd.
8: Jo, to jsme hráli v Bumerangu, jo.
9: A vím, že Color si zahajovala Šina do Conor, nebo Škáro.
10: Ano, hráli proti nám.
8: No ne, protože Zlatá tehda prostě, kterou mám rád a jsme kamarádi, ale z nějakého důvodu jako Vítkovo kvarteto brala, jako že jí kazíme pověst. Tak aby se nám přece pomstila, tak nás postavila proti Šinet O'Connors do toho stanu, že jo. Akorát zasáhla ruka božní a začalo přece příšerně lejt, že jo. Takže všichni se šli schovat k nám do toho stanu, takže zatímco hvězda festivalu měla velmi řídký pódium, tak přece tam nebylo vůbec hnutí. A když ta Zlatá jako vstoupila, tak jako šla a říkala, tak jí tady náš tehdejší manažer říkal, za to proč si kupuješ za takový drahý prachy tyhle ty mezinárodní hvězdy, když na Vítkáče je tady natřískáno, že, není, že je hlava vedle hlavy, prostě nedá se vůbec posunout, jo. No ne, Ostravu milujem, to já to říkám proto, že my teda, já nevím, jestli to víš, že příští týden se vrháme na turné, kde se perto do mě, ať je po mně. A míříme k vám do kraje, takže tuším, že
10: 28.
8: Jsme v baráku v Ostravě, kde teda bude peklo pekoucí. My jsme tam byli překvapivě, ani ne, je to půl roku tady s bubeníkem od Párplu. Ale vzhledem k tomu, že to bylo takový jenom jako, že jsme jim dělali jakoby předskokany, teda oni nám dělali doskokany, tak to bylo kratší, no tak publikum si vyžádalo, že se teda máme vrátit. Takže se vracíme do baráku a hned na to 29. jsme v Olomouci, kde teda v Bounty klubu máme taky nádherný vzpomínky, protože to je jedno z pracovišť, kde naše kvarteto tehda ještě se Zdeňkem Juračkou v čele. V 8 lidech jsme začali a ve 3 jsme skončili.
6: Tak to je pěkný, tak já do toho taky vstoupím, takže vy posloucháte Rádio Hej a živý telemost, radiomost mezi studiem Ostrava a studiem Praha. A pravda je taková, že škoda, že tady Jirko nejseš, anebo my tě necháme na telefonu, protože ty máš určitě...
9: Od palubí to pič přikládá, na lodi je skvělá nálada, teď čeká kotelník venka, by mi opravil kotel, ne? Tady mrzlo.
6: No, ale ty máš mnohem ty máš mnohem inteligentnější dotazy, než je budu mít já, jo, takže to je zase škoda toho nevyužít, no.
9: Ale teď už, ale bohužel, my se s klukama potkáme, něco přitočíme, natočíme, uděláme, a jestli si seženu Daneče, tak ho vezmu s sebou.
8: No jasně, no ne, tak to je jako, já předpokládám, že brácha je povinně účasten a celá naše ostravská sekce tam musí být. Že jo, to já mu napíšu, aby byl připraven, že jo, že to jinak nejde, že jo, to my bychom ani bez vás nevystoupili, že jo.
6: No, ale já to tady s klukama domluvím, já tam teďko vyberu, já jsem si sem natáhnul.
8: A večeře v hotelu Briony, prosím tě, jako vždycky. Jako
6: Ježíš, to patří tomu, tam jsem byl vždycky u něj na Stodolní.
8: No, o tom si tady vyprávíme.
6: On se jmenuje, tak ten, on má hrozně dobrý vajíčka, já jsem se ho ptal. No. A on skutečně má svůj vlastní chov slepic a on říkal, že opravdu je pyšnej na to. Já jsem říkal, lepší vajíčka nežli v hotelu Briony jsem.
8: Hotel Briony
9: se. No, to je krčmář, že? Samozřejmě.
6: Krčmář, ano. Krčmář. Už jsem si vzpomněl, já jsem dementní, ano, tak ano.
9: Krčmář. Tak se zeptej mě, já vím všechno. Co nemáme, objednáme všechno, znamená, že kromíme, poradíme, posloužíme.
6: Já bych se tě zeptal, ale ty mi sám říkáš, že nemůžeš mluvit, protože tam budeš mít opraváře na to pení, no tak takhle to nejde. No. Hele,
9: je minus 9, sorry, jako by se nechce tady spát na pouchem u nosu.
6: No jo, když jste si tam zasypali doly a zatopili vodou, tak se nedím, že tam máte zimu. Jo, tady...
9: Jste se tím musím viděl, co vy a tam tě vyjalo mě a neměje, prosím tě, pěkně, jo, tam jste vykašli. Díc, kluci, mějte se krásně a letím, protože už tady vyzvání a věřím tomu, že si ten rozhovor tam potom posleze užijeme všichni.
8: No jasně, jasně. Dáváme si zprávy, tak se těšíme.
6: A my jsme moc dlouho nekecali, protože jsme teďko kecali, tak co mám dát? Perto do mě na vidouli, až řeknu něco, tak řekni stop. Mravenci, perto do mě. Tak pouštíme, posloucháte Rádio Hej, Vítkovo kvarteto a Telemost, Radiomost ze studia Ostrava do Prahy právě skončil, ale my jsme stále živě z pražského studia. Ahoj, jdeme do toho, Vítkovo kvarteto.

Otevřete celou basu, zůstaňte u roz.

0: posloucháte Radio Hej, teď nám tam skočili Rainbow, tak my je dáme jako podkres, protože ve studiu máme kluky z Vítkova kvarteta. Ještě jednou ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Dáme si ještě...
1: Ahoj, ahoj.
0: Dáme si tady ještě živej stůp a potom tady spolu natočíme nějakou pozvánku. Vy jste říkali, že nejdůležitější, že teď aktuálně budete v Plzni, je to tak?
1: Hele, ve čtvrtek se řídíme do Plzně, protože tam startuje naše turné k vydání nové desky Per to do mě, ať je po mně.
0: To je to, co jsme teďko pouštili.
1: Teď
0: to tak?
1: Jsme pouštili. No. A pak teda pokračujeme Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Pec pod Sněžkou a 25. končíme v Praze v Lucerna Music Baru.
0: Února.
1: Tam února, ale tam už je prodáno.
0: To je vítězný únor, nebo?
1: No, to my děláme. Takže oslavenci vítězného února už teda vzali lístky jako útokem. No a v Plzni to začne. Takže chceme pozvat kamarády z Plzně, protože ty, kdo chtějí přijet do Prahy, tak už mají smůlu, protože do Prahy už se nedostanou.
0: Jo.
1: Takže naopak ty, kteří by chtěli nás vidět hnedka teď,
0: do Plzně to kousek.
1: Třeba, tak rovnou do Plzně.
0: Jo. Takže teda, Plzeňáci to tam mají nejblíž, že jo?
1: Jasně, ve čtvrtek v Šeříkovce Vítkovci zahajujou turné Per to do mě, ať je po mě.
0: Tak, já jsem ještě k tomu, my jsme se tady o tom bavili, jsem pouštěl kapelu of The Fools, Psycho Chicken, jo, což já pouštím vždycky v pátek večer, teda vždycky ne, ale často, a je to na podporu chovu slepic a kurníků v České republice a kdo vypěstuje nejlepší vejce, tak nám ho pošle do rádia. Já už se tady u toho dávím. Tak to je jenom jako na okraj,
1: že
0: jsme to tam,
1: vsunuli. Vajíčka, čerstvý, hezký,
0: No, jasně. Hele, a já možná ještě bychom tamhle Vladimíra, ten tam dlouho nic neřekl, takže by si mohl říct něco, co je zajímavé. My jsme se viděli naposled, podle mě, okolo toho covidu. To už bude tak ty 4-5 let. To no, si sem chodíval.
2: My jsme se viděli teď na Silvestra.
0: No to je pravda, ano.
2: No a jinak je to pravda, že okolo před covidem v podstatě, no.
0: No a co máš, co je u tebe nového? Kromě toho, že vypadáš stejně stále dobře a...
2: No, ti pěkně děkuju. Ne, u mě nového není zhola nic. Zdraví, jakž takž drží. Radost ze života. Úměrná úspěchům souboru.
0: Jo, tak to je dobré.
2: Je obrovská. A protože trendy jsou stoupající.
0: No.
2: To všichni cítíme, že?
1: Je to
2: ne,
1: tak.
2: Dobrý je to, díky za optání.
0: Ale no, čím to je, že vlastně ty, jako já se ptám spíš takhle, jak se říká správný moderátor, to byl podle mě nejlepší moderátor, byl Přemek Prkená podlaha, protože ten se ptal za ty posluchače, jo, a dneska většinou ty moderátoři nebo hlasatelé se snaží tlačit svůj názor a toho hosta většinou ani nepustí k řeči. A on se vždycky ptal jako blbec, jako každý, co chtěl pochopit, jak to je, že ty starý kapely, teda nechci se vás dotknout, že jo, ale už asi nejsme nikdo z nás tady úplně nejmladší, mají pořád takový úspěch, jako třeba Vysáči, že jo, teď ty furt jedou, vyjedete a...
1: A no, tě... Řekni, Vladimíre, jak to, že máme úspěch?
2: No, tak co je starý, to je dobrý,
1: myslíš,
2: že jo,
1: to
2: platilo vždycky. To už říkal naposled snad Franta Ringo Čech, že... publikum nemá sebe menší zájem o vaše nové progresivní album a chtějí slyšet ty starý sračky, že jo? Prostě, prostě vždycky chtějí slyšet to, co znají. To je princip hitu.
1: Jasně. Ale vidíš, což my, ale teď Rolling Stones 82, 83, že jo? To je teprve věk, takže my jsme v podstatě začínající kapela, která teprve má většinu své kariéry před sebou.
0: No.
2: No a to ty Stouni jsou ještě saláti, protože odvolali evropský turné. A hadi.
0: No.
2: Teda říkají zatím.
1: Zatím, ty to je.
0: Hele, tak když starý pecky, tak jako se nikdo neurazí, když tam teďko dám pražskýho démonáci, že jo? No,
1: myslím, že v každém případě.
0: Takže jdeme do toho, posloucháte Rádio Hej a z pražského studia, protože Ostrava už se odpojila a Jirka Bastičenko už tam honí opraváře topení, aby zítra mohl už v teple, v pohodě vysílat.

0: Posloucháte Rádio Hej, tohle byli Stouni, ty jsem tam pustil kvůli tomu, že jsme se o nich bavili, bavili jsme se tady s klukama z Vítkovýho kvarteta. Pokud jste přišli k přijímačům až teď, tak je tady Vladimír Blbnul, Jiří Růžek a Vladimír Winter, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak já to mám s těma jménama popletený, protože na ně obecně nemám paměť, jo.
1: Jak ne.
0: A my jsme se teďko, co hráli Stouni, takhle pěkně tady bavili. Na co by se chtěli tak posluchači zeptat? Já to řeknu rovnou. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, tak můžete zavolat, můžete nám napsat. Já to přečtu, to se mi dokonce stalo, že jsem to zkoušel, jak ta umělá inteligence, jo. Tak když já večer vysílám, tak sem píšou posluchači si napřání, k tomu dávají nějaký vzkazy vtipný. Tak jsem si říkal, tak to nebudu číst a zadám si to tady do nějaký umělý inteligence, vybral jsem si tam Vojtu a nebo nějakou Aničku a oni to předčítali a tak mě velmi brzy posluchači poslali do háje, že ono to bylo takový unilý, jo, pravda, že jsem měl nějakou free verzi, takže se jim to nelíbilo. A co by se zeptali třeba, kolik jste to složili třeba muziky? Jestli vás to ještě furt baví třeba skládat muziku?
1: Hele, my jsme v podstatě teďkon zvažovali zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Protože jsme pravděpodobně nejméně tvořící 40 let fungující skupina na světě. Jo? Protože my jsme všechny naše songy napsali během jako asi 2 týdnů, když jsme představovali našemu tehdejšímu basistovi Rostěvi Haplovi, bohužel už zesnujmu, Garáž. A od té doby jsme je hráli ve stejném pořadí 40 let, takže vyšla jedna deska. A ta deska, která vyšla teďkon, to jsou vlastně taky pecky z té Garáže, ale který jsme tehdy vyhodnotili, že to teda fakt nejde, aby jsme je hráli na veřejnosti. A oni ti zráli a za těch 40 let teda vyzráli, že jsme vydali 2. v pořadí desku a mezi tím jsme nenapsali ani čárku.
0: No tak.

0: se hrajete.
1: No, no ne, je to jako s těma stůlnama, ale to tady Vladimír říkal, prostě lidi nepotřebují slyšet nějakou vomáčku, chtějí slyšet hity. No a hity se vytvářejí věkem, že to tak je. Takže my máme v repertoáru jenom hity, protože to by bylo, aby se ty naše kousky nestaly hitama, když je 40 let vomíváš ve stejném pořadí. No tak prostě to se těm lidem do té hlavy zažere, že?
0: Ještě se možná zeptám, to je takový, jako že já to nikdy úplně taky nevím, jak to vlastně je Vítkovo kvarteto a veteráni studené války.
1: No, řekni, Vladimíre.
2: No tak to způsobil...
0: Ať to rozštípnem.
2: To způsobil tady Jiřík, protože ho jednu dobu, to jsem ještě nebyl v souboru, takže to je tak 30 let, ho posedla pýcha a rozhodl se, že Vítkovo kvarteto je příliš lidové a udělal s Juračkou, s Petřinou, dej jim pánu věčnou slávu, a ještě s pár lidma, s Faránkem, udělal desku Veteráni studené války. To neměla snad původně být ani skupina, to byla jenom ta deska. Ale chytlo se to velmi dobře, protože já jsem původně nastoupil do souboru Veteráni studené války a jezdili jsme s Otou, vlastně festivaly, jo. Že jo. Byla krásná doba.
1: A pak si nám zůstal jako Vítkáč.
2: A pak jsem zůstal jako Vítkáč, no.
0: Přesně, a jak to bylo s tebou? My už jsme si o tom povídali, ale ty už jsi v tom rádiu tady u nás nebyl hodně dlouho. Tak ty jsi vlastně, my jsme se potkali poprvé na v kanceláři československých radiokomunikací, kdy jsi jako zájemce o licenci experimentální tehdy přišel, že by si chtěl vysílat. A to už si tenkrát, co tě víc bavilo teda, jako když to řeknu, pak jsi to získal, já vím, že to bylo docela, ta 919, to jsme si o tom i bavili, že tenkrát se to posílalo do zahraničí, ty kmitočty, jo, to bylo takový, že já jsem navrhnul asi 50 kmitočtů, jo, a teď do té doby, než jsem to já navrhnul, tak se tady 20 let nic nedělo, jo, a já jsem navrhnul 50 kmitočtů a poslal jsem to na ministerstvo federální a federální ministerstvo mi volal, ten se jmenoval Mazur, pan Mazur, ten už taky nežije, a byl úplně vyděšený, co s tím má dělat. Já jsem říkal, no tak k tomu dejte nějaký průvodní dopis a pošlete to, jo, a on to poslal do zahraničí, kde se to muselo skoordinovat mezinárodně. A jelikož v zahraničí nevěděli, co se u nás děje, tak to všechno odsouhlasili. A ty koordinace chodily sem zpátky a na těch radiokomunikacích vždycky přišlo, že kmitočet je skoordinován. Tam byla nějaká taková komise a byla tam taková starší paní a mě tam vždycky pozvali, protože já jsem to dělal. A teď se říkalo, hele, přišly tyhle ty kmitočty a teď tam přišel 919 a ta paní říkala, no prosím vás pěkně, tohle asi nedáme, on ten žadatel, on je takový vlasatý a tohle co, to je jako to vůbec to nemá cenu. Já jsem říkal, prosím vás, my tady nejsme od toho, aby jsme posuzovali, jestli je vlasatý nebo sympatický nebo nesympatický. My zkrátka řekneme, že ten kmitočet je skoordinovaný a bude to řešit mezirezortní komise. A takhle přišlo vlastně Rádio 1 k licenci. O tom?
2: No, to nebylo to, úplně takhle ne.
0: Protože, no, já to zjednodušil, pochopitelně.
2: Protože my jsme už tehdy drze pirátsky vysílali a našli jsme si sami prázdný kmitočet, což bylo tenkrát 926.
0: No, on prázdný nebyl, to měl ženevský kmitočet skoordinovaný z roku 1986 na ženevské konferenci, který jste si půjčili.
2: Tak. Ano, ale on byl prázdný, že?
0: No, jasně. Tenkrát
2: on byl v rezervě. A my jsme věděli, že tím nespůsobíme žádnou kalamitu, protože to byl takovej ten dobrý kmitočet, že jo?
0: Ano.
2: Který pak posadili na Žižkovskou věž.
0: Na Český rozhlas.
2: A tak jsme na něm vesele vysílali a když už to bylo neúnosné a schylovalo se právě k udělení těch prvních licencí, tak nám někdo, já jsem na to nepřišel sám, to 919 nám někdo nabít.
0: To jsem vymyslel já?
2: Tak to byl ty, no
0: to
2: jsem
0: byl já? No, ty jsi tam přišel, pak jsi si ještě stěžoval, že radiokomunikace nabízejí všem ty vysílače, že jako jim to budou vysílat, ale že měli jeden jediný vysílač, který ukazovali všem žadatelům. Vzpomínáš si na to?
2: Ne, to si nepamatuju.
0: No. A teďko nastal ten přerod Vladimíra, muzikanta, na Vladimíra broadcastera.
2: O, tak přerod. Já jsem byl
0: lepší.
2: Vždycky a budu tvrdý rocker, že jo?
0: Jasně.
2: Tohle byla jenom taková...
0: No, ale Rádio 1 moc rokový nebylo.
2: Řekněme administrativní odbočka, no ze začátku docela, jo. Ono tedy, hlavně jsme hráli takzvané nové žánry, což se osypu ještě teď, když si na to vzpomenu, protože tehdy začalo, ať už se tomu říká techno, nebo alternativa, nebo nové, ale prostě začalo frčet to, když někdo pustil automatického bubeníka. A to samozřejmě, já jsem nikdy moc nemusel, ale já jsem stejně se věnoval obíhání úřadu z 90%, nakonec to znáš, že?
0: No právě, tak.
1: Takže... Tak kluci, já jsem z toho úplně jelen, já když takhle slyším, jak vznikají rádia.
0: No já furt jsem někoho
1: já
0: lákám.
1: Já jsem furt si jako tak říkal, že to jsou takový ty budovy, kde jsou ty pulty a ty redaktoři a tak, jo. A to já jsem v tu chvíli zrovna teda jako majitel jiný firmy pořádal koncert Rolling Stones, jo, protože jsem teda, tady jsme byli u těch Stonů a já jsem si měl požádat po rádio.
0: No. To já jsem měl taky.
1: Já jsem netušil.
0: A já blbec jsem si požádal o rádio, až když tam byly opravdu velké tlaky a jiné zájmy a kdybych si byl požádal hned na začátku, tak to dávali každému na potkání. No. To si napsal papír.
1: No, víš, tak jsme se přišli pozdě.
0: No, ale já jsem byl blbej, ale já to jako nelituju, jsem blbej doteďka, ale tam si vzal papír a čtyřku napsal si, že seš třeba já, Miroslav Pícha, že chceš budovat demokratický systém a že k tomu by bylo dobrý, kdyby jsi dostala rádio, takhle jsi to dala, měl si ho.
1: Třeba, kluci.
2: No, nebylo to tak úplně jednoduché takhle, ale jako kdo první přišel, já si pamatuju těch prvních 8 žádostí, že jo, to jsme byli v podstatě, jako byla taková nějaká konference právě na podporu demokracie našeho mladého státu a tam se sešlo asi 8 lidí z celé republiky, který vlastně dostali těch prvních 8 licencí, no a to byly Máničky z Ostravy, že jo, no. Vence Ježek z Plzně, Láďa Funktor z Budějic a ty jsme se tam podobně sešli na té konferenci a tam jsme si řekli, kdo chce, kde rádio, to jsme nějak napsali a ono to klaplo.
0: No a teď si představ, že já jsem tam byl jako mladý, já jsem tam byl na těch radiokomunikacích jako v oddělení plánování kmitočtového spektra, jo, a měl jsem gesci televizní vysílání, televizní vysílače a rádio a nikdo jiný to nedělal. A teď tam přišli zase ty kluci, který už to tam seděli 10, 15, já nevím kolik let a teď řešili, kdo to bude dělat a teď oni tam měli nějaký a furt se o to přetahovali a teď já jsem tam seděl jako mladý blbec a oni furt se nemohli dohodnout, kdo to bude řešit, jo? Protože už tenkrát všichni věděli, že to bude určitě nějaký zajímavý biznis. A já jsem pak vstal u toho stolu a říkal jsem, no víte, já vám do toho nechci kecat, ale jako na plánování kmitočtů pro rozhlas VKV je tady jedno jediné jako místo a to je zpráva kmitočtového spektra a to dělám já. A tenkrát ten člověk, co to držel, ten už taky nežije, jo? Jmenoval se Čech, tak vzal takhle tu složku s těma žádostma a řekl, tak si to vem. A já si vzal ty žádosti a jelikož jsem nevěděl, co a jak, tak jsem v podstatě na blind naplánoval do každého regionu, do každého jako místo, kde byla nějaká vysoká kóta, tak jsem tam nasekal po 5 kmitočtech a do Prahy jsem jich dal asi 8 nebo 10. Jo? A jak jsem říkal, pak se to rozeslalo a oni to všechno schválili. A teprve až po několika letech se přišlo na tom, že by se s tím mohlo nějakým způsobem handlovat a tak dál a tak dál. No.
1: Je to nádherný příběh, chlapi. Napište to jako knihu.
0: Já jsem to říkal, to mě furt říká, abychom o tom
1: napsali. No ne, to je
0: napsali.
1: Prostě, víš co, jako to, já jsem si
0: kdo to bude číst? Viktořík napsal knihu.
1: Ne, ale já jsem slyšel jako spoustu příběhů, víš, teď jako zrovna jsme se bavili o tom, že tak se jako smráká nad vším tím starým dobrým mediálním světem, protože na televize už se nikdo nekouká, bohužel rádia už téměř taky nikdo neposlouchá.
0: Jenom Rádio Hej.
1: No samozřejmě Rádio Hej je jediný, který jde jako prudce nahoru, jo. Ale voskou dojdou. A že vlastně na těch sítích a na všech možných modelech se přesunul prostě zájem těch lidí, jak si vlastně vytváří to spektrum sami. Ale já si myslím, že to je z jednoho prostého důvodu, že se ty lidi nedozvídají tak nádherný věci, jaký tady teď ty vyprávíš, prostě dnes a denně, protože ten zájem o ten chytrý obsah oproti těm tisícům blbostí, který se na tebe valej zprava a zleva, ten by byl určitě pořád.
0: Tak je to bylo tak hezký, že nevím, co bych na to řekl, tak já tam pustím ty veterány.
1: Co, jo,
0: mám je tady. A pak vám tam pustím jeden song a až dohraje, my si to řekneme tady, tak mi připomenete v okamžiku O, když na to přijdete, co vám to připomíná. Posloucháte Rádio Hej, živě vysíláme z Prahy, protože ostravské studio zamrzlo a dělají se tam topení, aby zítra mohli opět step.

0: posloucháte Radio Way a my jsme si pustili teďko Gretu Van Fleet a ve studiu jsou kluci z Vítkova kvarteta. No, co k tomu řeknete, kluci?
1: No, kdyby jsme tohleto uměli, to by jsme byli úplně někde jinde, veď.
2: Ale ono to není těžký.
1: Myslím.
2: Ale je to pěkný, mně se to líbí. Oni teda se tím způsobem nahrávání chtějí přiblížit tomu velkému vzoru, že jo? Protože ten zvuk je povědomý hodně. Zní to jako Led Zeppelin jednička.
0: Ano.
1: Ale slyšel jsi ten hlas?
2: No jo.
1: Ten kluk je takový, který k tomu na kytarovi, tuším, že tam ještě hraje obrácha. No hele, vybírá špecky úplně senzačně. Všechny rádia v autě vypínám jenom Radio Hey.
0: Hele, a já mám teďko zákeřnou otázku, kterou občas pokládám. Jestli si vy dva pamatujete, na co jsem se ptal před písničkou? Tak. Protože já už ne.
1: To bylo s těma rádiama. To si se ptal Vladimíra.
0: No, ale já jsem potom chtěl, vlastně jsme odbočili, protože taky jsem tady přišel se svojí troškou do mlýna, co se tady dělo a nedělo. Co jste, kolik jste toho naskládali vlastně? To jsem se chtěl zeptat jako za ty posluchače. No nic. A potom nic. Ještě tam byla jedna. Ještě jedna taková doplňující.
1: Kolik jsme toho odehráli?
0: Kolik jste toho odehráli?
1: No ne, to je právě, proto říkám, víš, jako, já to chci zkusit, že musíme toho Guinnesse jako propátrat, jo. My hrajeme kontinuálně, bez přerušení, to znamená, jako byly kapely, které něco natočili, pak neexistovaly, pak se asi dali dohromady, natočili něco dalšího a tak. Ale my kontinuálně existujeme přes 40 let, jako určitě, jo. A za tu dobu jsme vydali jakoby jedno album na začátku a téměř po 35 letech jako druhý album. Jo. A mezi tím jsme furt hráli ty pecky z toho prvního alba. A řekni mě, jestli ty vyznáš se v muzice, že jo, žiješ tom a slyšel jsi o nějaký kapele, která by vydržela 40 let jako se 14 songama, který ve stejném pořadí hraje prostě 40 let.
0: No, já myslím, že jsem slyšel Vítkáči, myslím.
1: No jo, že? No, to je, no. Jako o těch se mluví, no. Já jsem si říkal, jestli jako v celosvětovém měřítku třeba nejsme jediný, který vlastně jako mají nejdelší rozptyl mezi první a druhou deskou a přitom celou tu dobu vydrželi jako bez přestání jako koncertovat, fungovat aspoň, takže bych zkusil probnout tenhle zápis, uvidíme, jestli se nám to podaří.
0: Tak a tak já teďko zase už dlouho mluvím, co tam dáme? Mám tady Zenon jede v kajaku.
1: Jo, ale víš, že to je zajímavý.
0: Jsou Zenon je,
1: no. Ne, můžeš klidně dát Zenona, protože jo. To je taky jenom uvedu, jo. To je pecka, kterou jako jsme pronikli do úplně nového světa, protože jsme napsali vodáckou hymnu. No. Takže milí vodáci, až pojedete na vodu, doufám, že uslyším ze všech kajaků tuhletu píseň.
0: Tak, posloucháte Radio Hey a Zenon jede v kajaku.

0: a v pražském studiu mimořádně máme tady kluky z Vítkova kvarteta. My jsme původně chtěli si tady jen tak povídat a nakonec jsme to dali živě.
1: To je nádherný. A my máme krásný den. Jak to, že
0: já, taky...
1: den, já tím, že jsme tady s tebou, tak to já je úplně den par excellence.
0: Já si myslím, že každý den je takový, jaký si to uděláš, takový to máš.
1: Každý den je, jak se patří k světu, je, kdo má radost, ať jde s náma ven. Může třeba troubit na trumpetu, nebo jen tak bouchat na buben. Když tak takovýhle věci já si pamatuju, ale texty Vítkáčů ne.
0: já jsem si vždycky pamatoval taky takový kraviny, jako a no nic, no, tak kluci, teďko se asi už rozloučíme, jo, já to nějakým způsobem něco z toho vystřihnu, sestřihnu, protože celý by se nám to do reprízy nevešlo a pustíme to vždycky, kdybyste si to chtěli někdo poslechnout a přišli jste pozdě a říkali jste si sakra, my jsme to prošvihli, tak každé úterý teďko, zítra to nevím, to nestihnu, ale příští úterý od 18 hodin pořad Na hej rok a tam budou střípky z dnešního živého vysílání s Vítkáčema.
1: To máme radost.
0: A vy teďko ještě máte teda, jsme se domlouvali, zopakovat, co, kde je. Teď je ta Plzeň. A
1: tak
0: co
1: my
0: ještě...
1: to zkusíme dát dohromady. Jo?
2: Naše jako poslední možnost.
1: Naše poslední
0: pomazání
1: do éteru České republiky, který si tak pěkně přerozdělil a tím pádem můžeme hovořit k národu, tak turné se jmenuje Per to do mě, ať je po mně. Takže tam budou i písničky Vítkáčů, i veteránů, i ty noví, který teda vyšli po 40 letech. Začínáme teď ve čtvrtek v Plzni. Příští týden se přesuneme Brno, Ostrava, Olomouc. Tuším středa, čtvrtek, pátek.
2: Úterý, středa, čtvrtek.
1: Potom bude následovat Pec pod Sněžkou.
2: 5. února.
1: Pardubice, Šemanovice, taková specialita, krásný klub, prostě myš. No a potom bude Kolín a pak se vrátíme do Prahy.
0: Vítězný únor,
1: 25. února, Lucerna Music Bar, ale znova upozorňuji, protože už zbývá opravdu, to není žádný marketingový trik, jenom pár vstupenek.
0: Já tak, si jednu zamlouvám.
1: To určitě seš zvaný. Tak kdo na koho se nedostane, ale bude muset zajet do nějaký z těch míst, který jsme vyjmenovali. Takže děkujeme posluchačům za mimořádný zájem a děkujeme hlavně tobě, že jsi s nás tak odvážně pozval.
0: No ono to bylo odvážně, že jsme to dali živě, protože já jsem myslel, že si budeme povídat takhle a vlastně to snad...
1: Ale my jsme zvyklí takhle živě, vej.
2: No tak copak, jako... my jsme zvyklí, ale to okolí vždycky čumí, že?
1: No, někdy je to překvapení, vej. Takže děkujeme ještě jednou za pozvání a těšíme se na našich koncertech i na to, že si s těma Vítkáčima třeba ještě dalších 20 let budete ty nový hity, nový desky vytvářet, tak na to se těšíme moc.
3: Na Hej Rok na rádiu Hej vám přináší Hakel.
4: Bylo 19 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény každé úterý ve 22 hodin na Rádiu Hej.
9: Rádio Hej!
10: No, chlapče, to už tady bylo.
9: Už je to tu zase a v rokovějším.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme tady bluesovky a úterý, pokud možno trošku deštivý u nás. A od mikrofonu ráda je hej vás, zdraví a vítá Honza Kulík. Když se dáme do těch bluesovek, tak bluesovej odevírák. Tentokrát to bude kapela Matchbox Blues Band.

0: Bert Simon an der fetten Gitarre.
1: Tak to by jsme měli Matchbox Blues Band, co by odevírák, a dáme se do kalendáře. Co se událo v dějinách muziky 20. Já jsem tak napřed 18. srpna, 20. to přijde snad. Takže začneme rokem 1929. To se narodil Hughes Aufrey, zpěvák, chansonier francouzský. Ten vystupoval v 60. letech i u nás, v první půlce 60. a dokonce i u Suprafonu vydal AP, teda jako EP, ne LP. EP to je single, takový větší se 4 písničkama, tak si něco dáme z tohohle singlu. Je to trochu ohraný, ale hezký. To myslím technicky ohraný.

Tahle píseň dokonce u nás i zlidověla, hrávala se dokonce i u táborových ohňů, ale to už je dávno. My se přesuneme na další datum. V roce 1937, 18. srpna, ve Spojených státech začíná vysílat první FM rádio. Jde o bostonskou stanici WGTR. Ta se už jmenuje, existuje do dneška, už se jmenuje, má jiný prefix. Protože v Americe, jak známo, se rádia neoznačují jménem, jako třeba u nás máme rádio Hein a tak. Tak tam mají prefix ze 4 písmen. Nevím proč, ale mají to tam tak. V roce 1944, 18. srpna, se narodil Karl Weine. To jsou Move. Dáme si vzhledem k dnešnímu počasí od nich skladbu Květiny v dešti.

Tak to bychom měli, The Move. Objevil jsem tam na chvíli i Jan Hammer mladší. Jsem tady startoval desku, která by měla přijít za chvíli. Takže to posuneme o kousek dál, ano, ten Jan Hammer mladší. V roce 1948, a to přesně 18. srpna, se narodil Karsten Born. To jsou Frumpy a taky Jan Hammer Group. Jan Hammer byl v emigraci v Americe, měl tam kapelu, byl to vážený hudebník a spousta velkých muzikantů té doby si ho přizvala ke spolupráci na svých albech. A právě Karsten Born byl člen jeho doprovodní kapely v emigraci. Co bychom si mohli s Honzou Hammerem pustit? Mohli bychom si pustit třeba Dopravní zácpu. To je na jedné z jeho alb, co vyšlo v Americe v 70. letech. Sorry, Full Moon Boogie, tak je to správně.

Tak to byl Jan Hamre v Americe. Full Moon Boogie, teda Boogie při úplňku, abych to přeložil správně. 1950. 18. srpna se narodil Dennis Elliott, to jsou Foreigner.

A pak bych si dovolil nabídnout rok 1953. 18. srpna se narodil Marvin Isley. Marvin Isley, to jsou Isley Brothers. Kdybychom si taky mohli pustit, tady je máte.

Pak tady vidím rok 1957. 18. srpna se narodil Ron Skylet, což jsou Men at Work, tak to dáme, no.

A pak tady mám jedno zajímavý výročí, to je z roku 62. To se narodil Mario Freiberg. To jsou kapely B-Komplex, Lidský bytosti a taky Narvan. Narvan je zajímavá kapela a málo rád jí už hraje. A věřím, že jí fanouci na ní stále nezapomněli. A tady jí máte, no. Zkusíme.

Tak se mrkneme dále, co tam máme. Dále tam máme Beatles, dokonce dvakrát, já vám jenom jedny, aby nebylo přebeatlesováno. Zmíním se o obou Beatles. 62, 18. srpen, Beatles hrají na slavnosti v Birkenhead. Nejde o zvláštní nějak výjimečný koncert, a kromě toho, že za bicími poprvé sedí Ringo Starr, ani nemůžu sloužit, protože to se snad nenahrávalo tohle. A v roce 64, 18. srpna, Beatles začínají v San Francisku své americké turné. 9 000 fanoušků od nich dělí improvizovaný drátěný plot. Jo, aby mohli nějak jako projít, a novináři jsou tam za tím plotem, teda vevnitř toho plotu už, aby mohli pohodlně fotit. A dopadlo to tak, že to, jak se tlačili tam ty faninky hlavně, tak to povolilo, že jo, ten plot, a naštěstí se stalo, až když těsně po tom, co Beatles prošli, my si je pustíme, Beatles, aspoň jednou.

A vidím tady rok 1966. 18. srpna Paul Jones opouští Manfred Mann a nahrazuje ho Mike D'Ebo. Vidíte, Manfred Mann.

Tak tady jsme měli legendární Lišku na útěku. To hrál snad kdekdo v 60. letech, ale bylo to slavný píseň teda. V roce 1967, 18. srpna se narodil Dan Peters. A tady vidím v kalendáři několikero kapel, kterýma prolít a mezi nima nastojíte, jo. Mezi nima je i Nirvana.

Ať bych vybral ještě nějakou věc na závěr kalendáře, jak říkají vzdělanci, mezi které se nepočítám, finis corona opus, závěr korunuje dílo, abych vám to přeložil. Tak dneska máme ve výročí, vždycky na konci kalendáře bývají občas ti, co od nás odešli do hudebního nebe, a mezi nima 18. srpna z roku 2023, tedy před 6 lety, mám takový dojem, odešel do nebeského na nebeskou koncertní šňůru Jan Kalina. To je 100 zvířat. Co bychom vybrali od 100 zvířat? Já tady mám takovou kuriózní věc docela a nebudete tomu věřit. Jednou hráli na nějakom festivalu rockovom, 100 zvířat tam byli, a vystoupila s ním jako host Gabriela Deméterová, houslistka, která tak dělá, jak se říká, nesprávně vážnou hudbu, protože málo která hudba bývá vážná. A vynikající virtuózka, mladá dáma, hezky vypadá a ještě taky hezky hraje. A ta s nima zahrála Largo z Novosvětské symfonie od pana Dvořáka. Jo, Dvořák byl modernista už v době, kdy skládal, váženej teda hudebník a skladatel, a spousta kapel ho hraje do dneška, i těch moderních, jazzových a rockových. A Gabriela Deméterová s nima vystřihla to Largostí Novosvětský. Tak si to pustíme, je to docela hezký. A zajímavý je, jak ty festivalový to publikum, jo, tam koukalo a nevěděli, která bije, až to některým došlo, že je to Novosvětská od Dvořáka, tak teprve začali reagovat a tleskat a jásat. No, poslechněte si to sami, a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 18. srpen všechno.

0: Zajímavý. Jinak na hejku uslyšíte věci, které kolikrát nikde neuslyšíte. Myslím třeba většinou teda v tom dobrém slova smyslu. Že? A jinak pokud se týče Gabriely Deméterové, ona je velká novátorka, co se týče muziky a lidi z branže, teda muzikanti, kolegové, hlavně z té vážné hudební, to vždycky vytýkali, že takovýhle experiment, že hrát Dvořáka jako reggae, notabene ze 100 zvířatama a kde si, co si. Já mám vždycky takovýhle moralisty hudební, jako takový ty počišťovače hudební morálky, mám hrozně rád, jo. Takový, co sežrali všechnu moudrost světa a narodili se v kině, jo. Tak jsou nejlepší, teda. Jo. Já bych jim na to odpověděl, no nemůžu jim na to odpovědět, protože není po 10. hodině.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Jinak, jak vidíte, abych se ještě vrátil tomu Dvořákovi. On se nechá hrát na stovky, tisíce, miliony způsobů. Jo? Protože to byl modernista už v té době, kdy se tomu vůbec tak neříkalo. Je zajímavý. Jako, no. Muzika to je zajímavá věc. No a my tady máme bluesovky, abych do toho dlouho nežvanil, kde je taky na mě zvědavý, že co bychom si mohli dát. Creedence Clearwater Revival třeba, co vy na to, no?

jestli jste pozorně poslouchali, jo, jste slyšeli, jak je ten vinyl omydlený, jo, to z mého privátního archivu, tyhle desky jsem přinesl. Přinesl jsem tady ještě kredenčíky dvoje. Jedny jsou klasický blues. Jo, tohle bylo takový, oni mimo takových těch chytlavých hitovek měli docela takovýhle zajímavý věci. Tak Creedence Clearwater Revival jako bluesmeni bude Night Time is Right Time. To je klasická věc. A posléze Midnight Special, to už je spíš boogie, ale je to do té rodiny bluesovek, to taky patří. Jinak já jsem byl velký fan do Creedenského Revival, já jsem byl normálně úplně hotový, já když jsem někdo slyšel hrát, tak jsem byl z toho na prášky snad. No poslouchejte.

Tak to byl klasický, to bylo klasický blues k podání Creedenského, je tady vyvěděl. Jinak podle poslechu poznáte desky, třeba když hraju ze svých desek, že, který jsem půjčoval přátelům a který jsem nepůjčoval později, pak už jsem nepůjčoval nikomu žádný desky, že, takže to hraje vesměs dobře. A jinak občas přátelé říkali, jak můžeš rvát do těch desek takovýhle strašlivý prachy, jo. Něco se nechalo koupit, to je pravda u nás, ale a něco se muselo třeba jako posílat nebo různě ze světa, jo. Ale zase je to určitá výhoda, hlavně pamětníci to ocenějí. Když vám to tak po večerech můžu prát na rádiu do hlavy, aspoň nějaký užití to našlo teda.

Jinak ten Dejchánek s kapelou Creedence Clearwater Revival zakončíme snímkem z legendárního Woodstocku. Jak víme, dneska je výročí posledního, to byl třídenní festival, a z tohohle slavného festivalu vyšly dva velký, nepočítám film, jo, vyšly dva velký projekty, hlavně ten film, ještě abych se vrátil. Oni na tom, jako ty organizátoři, hrozně prodělali, ty na tom prodělali kabát, ale ten film a ty poplatky za autorský práva jim to bohatě vynahradili, takže nakonec byli v černých číslech, ale to celkem jako je marginální věc, to bych ani neříkal, ale došlo taky k tomu, že dva velký projekty jako gramofonový. Ten první byl trojvinyl, který vyšel snad v roce 69 nebo 70 v Americe, a na tom trojvinilu vůbec Creedence Clearwater Revival nebyly. A tam bylo hromadu kapel, že ho se nějak nevešlo. A na tom druhom, ten první se nechal u nás dokonce koupit, Supraphon ho licenčně vydal, a ten druhý to už bylo za obrody, že jo, po 90. A to ten se nechal už normálně koupit. Ten u nás nevyšel, to vydala normálně firma Atlantic. Byl to 4CDčkový komplet a tam Creedence Clearwater byli, Clearwater Revival byli, a zase měl tu nevýhodu, že to stálo strašlivou raketu, jo, to album 4CDčkový. To byla prda, jako vám ani nebudu říkat, kolik to stálo. Ale to se nechalo, člověk přišel do krámu tady a mohl si to klidně koupit, když za to chtěl utratit ty prachy. A na tom prvním vydání, co vyšlo v Supraphonu, který stálo, to bylo za hubičku na dnešní poměry, jo, tak tam byla vložená taková brožurka o těch mládežníkách v té Americe. Protože to byly 70. leta, tak tam psali, jak ty mladí Američani, ty mládežníci, svazáci americký, jo, jsou úplně hotový z toho kapitalismu, jak je tam dusejí, nemají co žrát, nezaměstnanost a to, tak kvůli tomu musí chodit na ty festivaly, aby se nějak jako srovnali psychicky. A takovýhle hovadiny tam bylo jako v tom, zřejmě to nebylo vydání firmy Atlantic, kdyby to jako se dozvěděli manažeři Atlantiku, tak by to bylo na soud, jo, se Supraphonem, protože to vůbec se zakládalo napravdě. Ale co jsem se zasmál, a to strašlivě, v té brožuře byly obrázky, jo, tam byly jako na tom pódium, ty muzikanti a tak, a taky publikum tam bylo, a mezi těma obrázkama byla holka, která tam měla takový stánek, jo, takovou klasické, jako bývá na pouti stánek, jo, a nad ním byl takový nápis Smoke. Jo, a tam prodávala takový ty pomůcky, no, tak abych nějak neřekl, co nechci slyšet, co se jako běžně nedoporučuje, v množství větší než velkém, a tam prodávala tyhle ty suroviny k tomu kouření, a to tam bylo, jo. To normálně v tom komunistickém, v té brožuře k tomu trojvinilu, to tam prostě bylo, tenhle obrázek. Já jsem řval smíky, když jsem to viděl. Ale na druhou stranu, jo, když vyšla ta 4CDčková verze, tak tam už teda taky byla velká, daleko bohatší brožura, jo, ale tam už to nebylo, to, no, ono by to asi dneska ani neprošlo, jo, takovýhle věci, ne, že bych to nějak chrať Bůh, to bych se nedovolil, já si vždycky dávám pozor, co řeknu, jak říkal Werich, někdy se mi to dokonce i daří, jo. Tak co z toho 4CDčkovýho kompletu, tam kredenčici byli, takže Commotion.

0: Thank you.
1: Jinak tenhle ten čtyřdeskový kompat je zajímavý tím, že i tam nechali ty nahrávky, které třeba byly technicky úplně v háji. Jo. Ono totiž ze pátka na sobotu přišla strašná bouřka, kde vyplavilo málem ten areál toho koncertu a hlavně tam navlhla elektrika, jo, a ty kabely mokrý tam dělali psí kusy. To byl že zázrak, že to někoho nezabilo. A normálně to možná sice nenajdu, ale když už jsme teda u blues, jako dneska, že je úterý, jo, tak si dáme Janis Joplin, Koule a řetěz. Možná, že tam bude i ta pasáž, teď nevím, na který desce to je zrovna, jak tam zachrápal zvukas, jo, ale myslím, že to snad bude i tady.

A jinak, co se toho Woodstocku týče, jo, tak to jsem zažil jednu strašně veselou příhodu s Woodstockem. V roce 90, kdy teda už k nám jezdili normálně třeba ty výměnné pobyty, ty středo- a vysokoškoláci, tak jsme někde měli nějakou takovou, já nechci říkat pařbu, aby to se nevypadlo jako prase, ale takovou schůzku s přáteli na jednom mlejně kdesi ve středních Čechách, a tam byl jeden mladěz z Ameriky, vysokoškolák, a tak se nějakého bavili o tom Woodstocku vůbec, a on, oni mají ty tradice v té Americe, že oni to ctějí, toho zase ač mladej, že dneska mladej vědějí prd o takovýhle věcech u nás, jo, ale tak on jako to, a tak jsme se bavili, a on mi nakonec řekl, no tak když o tom takhle mluvíš, tak byl jsi tam, nebo co vlastně? A já povím, nebyl, no to, to jak můžeš o tom takhle, to, když tam nebyl, když to není problém, jako se, no, a, no, Češko pochopí Američan u nás poměry v nastupující normalizaci v roce 69, jo. No, kdybych to řekl česky, tak bav se s Volem o sobotě, když jde v pátek na Jatka, ale tak jsem mu řekl, abych nechcel jsem dát nějakou zlou krev a kazit náladu. Tak jsem řekl, člověče, já jsem hned se scháněl na letišti v Ruzyni, jo, tam, že si to letadlo do státu, a oni byli vyprodaný úplně všechny letenky. Až příští letadlo letilo až v neděli, to jsem říkal, za ty prachy, to by bylo, že už bych tam asi moc neviděl a neslyšel. On to říkal, tak ten Američan to pokejval a řekl, to je smůla, no. To je pravda. To je Kennedy Heat! Už mě ta Amerika leze krkem, asi z Ameriky nikam vypadnu, tam zpívají zřejmě na venkov. Tady je

Tak to byly Kennedy, taky jedna ze superkapel mýho mládí, a když jsme u těch legend a u toho Woodstocku, že jo, vlastně máme výročí, dneska ten festival končil teoreticky před mnoha lety, tak když se podíváme na první den festivalu, tak tam mezi jinými vystupoval taky Arlo Carci, to je legenda, jako naprostá, dneska už těžko bude naživu a myslím, že vůbec ne. Vracím se zpět do Los Angeles. To je píseň s ním.

0: We're gonna do a Bobby Dylan tune, man.
1: Když jsme u toho Woodstocku, ještě u toho prvního dne, jo, tak nesmím opomenout, tetu revoluci, tedy John Baez, oni takhle umělci říkali, protože ona většinou vystupovala, pokud nebyla zrovna zavřená, jo, a jen tak třeba na 14 dní, na měsíc, ona vždycky někde něco řekla, nebo to a vždycky zašili, jo, a jen tak jako decentně, že jo, tak nebudou dámu trápit, jo, u nás by to bylo horší v té době, jo, to, až byste vyfasovali bůra, ani byste nevěděli jak, jo, ale teta revoluce, tedy John Baez, tam zpívala dokonce tady i v duetu s člověkem, který se jmenuje Jeffrey Startle, a tam s ním zpívala písničku o řidiči nákladňáku, který jezdí u jednoho velkého drugstoru u nich ve městě, a je to taková holčenčí písnička, trošku ale hezká, není tam moc politiky, nemusíte se bát, je to o tom, že toho chlapa, co jezdí s tím nákladňákem, nesnáší, protože taky je v městský radě a tak, a na nějakom, v novinách místních a v kabelové televizi měl vystoupení a osolil tam nás mladý a taky mě konkrétně, že hraju ve školní kapele, a přitom teda on jako i hraje v rádiu, ten člověk, mimo ježdění s tím nákladňákem, a přesto ta holka, která teda ústy Jean Baezový tam o něm zpívá, tam říká, že je to stejně nejlepší DJ, který ho uslyšíte ve 3 ráno.

Jinak je to krásný příklad americký demokracie v té době, pochopitelně dneska je to v Americe úplně o něčem jinom, ale v té době teda, že jo, ten duch té svobody, jak tam zpívá ta Joan Baez, jo, jaký to pochopení, taková ta občanská ekumenie, by se dalo říct, jo, seremně, ale desky v tom rádiu pouští hezký. To se cení, takovýhle názor, jo, a já tady mám, když jsme u těch pěnic, jo, arizonských, tak bych tady si dovolil nabídnout jednu z nich, a to je Melanie, ta tam taky byla, a myslím, že taky první den vystoupila, Beautiful People, krásní lidé, taková sluníčková písnička, ale kde to, no.

0: man, maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful wet people too.
1: Melody.
2: Jinak jako Melanie zase nějak za ten mír nebojovala, jo. Ta spíš takový hezký věci o lásce a tak. A ona byla takový introvert, takže se často dost hroutila vnitřně. A když to bylo dost hard, tak dokonce polikala prášky, ale vždycky někdo včas zachránil. To nemusím nějak, abych jí dehonestoval, to bych si nedovolil. Umělci jsou už prostě takový, když se ve vás perou ty můzy, že jo, tak to je nářez na člověka už sám o sobě. A pak, když jste poslouchali pozorně, tak se slyšeli, jak to tam hučí, jo. To byly právě ta namoklá elektrika z té pátečně sobotní večerní bouřky, jo, to... Dneska by takovouhle nahrávku nedali ani na YouTubeku, že kdo by to poslouchal, ale na tomhle čtyřdeskovém kompletu to je, protože je to dokumentární hodnota. Aby jsme taky dodrželi formát bluesového pořadu, nesmím zapomenout na to blondětý zvíře Johnnyho Wintera, ten tam taky byl. Blues o hnusnom městě.

Já se dívám, jak se na tom s časem. Chtěl bych vám ještě zahrát Jeffersonovo letadlo, dejme tomu třeba, konkrétně teda Blue Streetka sama, ale to už tam asi nemáčkneme, tak něco krátkýho bychom mohli. Když vzpomínáme na ten festival ve Woodstocku, na ten chrám i tvrz tehdejšího Big Beatu. A když na to takhle přemýšlím, že jo, tak mě docela mrzí, že byly vyprodaný ty letadla, že poslední letělo až, jak jsem říkal tomu Američanovi, poslední další letělo až v neděli, že jo, to už bych tam moc nebyl platný. Tak vám pustím člověka, který ten festival de facto odevíral, je to Tim Harden. Jinak, kdo ho zavíral? Jimi Hendrix. To se protáhlo až do rána, už bylo světlo, vycházelo slunce a Jimi Hendrix tam hrál svoji slavnou vlajku s hvězdami a pruhy, jsou parafrázy na americkou hymnu, a tu vám nenabídnu. To vám nenabídne žádnej diskofil a sběratel těch nejvzácnějších desek na světě. Protože ta nahrávka neexistuje. To se přihodilo asi tak, že když Hendrix ráno vystupoval, v pondělí už de facto, za svítání, za východu slunce, tak ty, co tam byli v tom karavanu, kde tam běžely ty mašiny, kde se to nahrávalo, tak ty to totálně odpadly, jo. Ty byly úplně K.O., jo. Ono taky se tam třeba taky dost chlastalo, to je taky možný, ale zůstal tam jeden technik, který ještě byl teda nějak při vědomí a prostě ráno mu spadla hlava na pult a mixážní teda byla konečná. Když se probral k vědomí, tak zjistil, že na té mašině jediný, která běžela a snímala ten závěr toho koncertu, tak před drahnou chvíli tam došel pásek. Jo. Takže vymalováno a s bohem a šáteček. Tak prej ty, co to zažili, tak říkali, že tam Hendrix předváděl věci na hranici možností hráče i nástroje. Ale to už bohužel nikdo neuslyší. Tak já vám pustím ten začátek, to je Tim Harden, ten zpívá písničku Kdybych byl tesařem, Inver a Carpenter, tesař. U nás to zpíval Péťa Spálený, ale ten ty profese změnil na kováře, což je jenom změna do textová záležitost. Ale zajímavý je, když budete poslouchat pozorně, tak tam uslyšíte cikády, byla dusná v noc, blížila se ta bouřka, byl pátek na večer a taky slyšíte, jak se tomu člověku láme hlas, jo, protože zkuste, vylezte si na pódium a tam 250 tisíc lidí, no tak do vás razí do kolen. No a to je z Woodstocku pro dnešek v takovém zvlášť koncipovaném pořadu všechno. Tak si to dáme.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak jsme si připomněli Woodstock, nebylo ani kulatý výročí, to bude až 2029 bude významný, no a kulatý bude v 99, ale už pitel kalendářů, milí posluchači. Tak, další bluesovky až za týden a já tady mám koho? Z Big Beatů tady mám Vladěnku. Vladěnka zdraví rádio a přeje krásný večer, posílá tatínkovi Honzíkovi mnoho pozdravů, od Holek taky a obětí, od Holek i od Vladěnky, a budou to Nightwish. Tak dáme, zdravíme Vladěnku, Honzíka i děvčata.

A pro Petra do Nočerace tady máme čínasky, ale ty hodně starý, z 90. ještě dávno, kdysi. Punčocháče. To je dobrý, to je.

Dobrý, vždycky, když to slyšejí lidi někteří, že jo, který třeba říkají činasky, tak většinou ty mladší, jak nepamatujou, třeba devadesátky, tak nějak, že ty činasky jako pak byly dobrý, že jo, punčocháče, jako jde pařby docela. Co tady máme? Máme tady Láďu Zdislavskýho, ten to vidí na soudružku ženu od Vítkáčů.

Tak to vyslaněli soudružku ženu a jak jinak Vítkovo kvarteto. Pavel ze Sopot, to se znamená, že se podíváme do Polska za našimi polskými přáteli. Zdravím Pavla v Sopotech a ten dává obrazárnu od 100 zvířat. Od 100, aby ta jako oso, od 100 zvířat, aby to bylo česky správně. Z Alba Tivole na základní škole dává obrazárnu. Tak zdravím Pavla do Sopot a pouštím.

A jinak mám tady další přání a to je Tomáš Zubrnický. Zubrnicí by rádi slyšeli hudbu Praha. Čau amore. Jen tak pro všechny, jen tak dáme čau amore.

Čau amore, jasná páka nebo hudba Praha, jak kdo chce. Já se podívám, no už se to docela rozjelo ty přání. Franta z Dislavice dává Gamma Ray, ahoj, jen doprosím o zahrání na lepší start do noci a pro radost všem posluchačům. Tak dáme Gamma Ray, mělo by to bejt.

Tak to bychom měli Gamma Ray do Zdislavic, milí posluchači. Teď tady připravíme další kousek a to bude pro Juráška. Jurášek by rád, Harleje a odcházím. Tak dáme. Prosím o tuto věc a děkuji, píše Jurášek.

Tak to byl Harley odcházím. No, budeme to mít jen tak, protože za chvíli je tady Fandavich a francouzský vychytávky. Petr z Hraštice píše, že dal na reklamu a šel na Chlastanfest a že je tomu rád. Já jsem taky rád, že se reklama chyt a hned ho zaujala kapela Vosolit. Není divu, mě taky zaujala, fakt je to, jsou to dobrý kluci. A Petr píše, jestli bych neměl sklep od Vosolit. Já se podívám do demáků, zkusím, no. A jinak teda Vosolit jsou fakt dobrý, jo, to... 9 z 10 moderátorů doporučuje kapelu Vosolit a ten 10. je totálně hluchý. Tak už by to mělo jest.

Tak, Osolid. Doporučuji, fakt jako dobrá kapela je to. Já musím, že si by organizátoři nedají více skladeb od téhle kapely a hlavně od všech vůbec kapel, který tam byly, protože byly fakt dobrý. Tak, dívám se tady, co ještě dám. Rozhodně bych mohl ještě zkusit, jestli se mi to povede ovšem, protože, jak říkám, mám omezený čas a nemůžu přetahovat, protože další pořad po mně. Tak tady vidím mimo Osolid. Mikešák píše, že alkohol, pivo dělá hezká těla. Zdravím všechny posluchače. Tak jo, my taky zdravíme. A sedláky zvlášť z našich tradičních mikešáckých dožínek. Tak dáme to pivo, co dělá hezký těla. Tady to je.

Pivo dělá hezká těla, to je svatá pravda. Já jsem taky chodil hodně takhle do těch fit center mládí. Aspoň jsme tomu tak říkali. A já tady ještě vemu Pavlíka Sůzu, jo. To je všechno, co dneska můžu udělat, protože je to jen tak, a abych nenaboural fandovi výchovy francouzské vychytávky. Takže, milí posluchači, já vám děkuji za poslech. Měli bychom se slyšet zítra, zítřejší středeční Rock on Air od 19 do 23 v rámci možností. Mějte hezký zbytek úterka, mějte se fajn a hlavně držte vlnu. Pavlíka Sůzu už jsem spustil, ale musím si to ještě jednou zopakovat. Znáte to, opakování matka moudrosti. Teď už je tam ta správná deska.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich. A jak jsem slíbil, navážu po dvou měsících opět premiérovým dílem. Snad se ty prázdninové reprízy daly přežít a jestli ne, jistě jste si našli nějaký dobrý náhradní program. Takže jak vypadá dnešní kvarteto? Hlavně bude ze tří čtvrtin pařížské, ale to samozřejmě nic nevypovídá o zajímavosti. Prvním bude dívčí trio, které se navzdory tomu jmenuje Conky Duet. Po něm si odskočíme do Clermont-Ferrand za folkrockovými Vazů, pak se vrátíme v prostoru i čase do Paříže a poslechneme si výraznou progresivně rockovou kapelu Triangle. A základní čtyřku dovršíme pařížským jemně synthpopovým duem Toot. A odhaduji to dnes i na nějaký ten přihozený bonus na závěr. Skupina The Conky Duet vznikla v roce 2002 v Paříži a nepleťme se názvem, protože jde o trio. A to dívčí trio v instrumentálním obsazení kytara, housle, klávesy. K tomu jsou ale všechna tři děvčata, to jest Kumi, Tam a Zoe, také vokalistkami. Prvně jmenovaná je přitom v Tokiu narozená Japonka. Žánrově můžeme mluvit třeba o jemném indie popu. Texty mají z části francouzské, z části anglické. V letech 2004 až 2011 jim vyšla tři docela příjemná alba plus pár EP desek a písničku Cindy vybírám z prvního alba Il fait tout gris.

like Cindy. Posloucháme pařížské dívčí trio The Conky Duet. A tahle první dnešní ukázka byla z jejich prvního alba z roku 2004. Jak jsem říkal, většinu textů měla děvčata v angličtině, případně francouzštině, ale občas si tam Kumi prosadila i svoji rodnou japonštinu. Po druhém, asi nejjemnějším albu Montan Mouton z roku 2006 vychází v roce 2009 EP Ensemble, ze kterého jsem vybral písničku Isolé.

The Conky Duet. Děvčatům vyšlo v roce 2011 třetí a poslední album Let's Bon Appeton. Krátce pak ještě fungovali s jinou klávesistkou, ale jejich historie se pak prozatím uzavírá. Právě klávesy totiž obsluhovala jejich asi nejaktivnější členka, kterou byla právě Japonka Kumi. Ta už v roce 2008 natočila vedle působení s Conky Duet i své solové album. Použila přitom jméno Kumi Solo. No a pod tímhle jménem pak natočila jedno album i v roce 2017. My ale zůstaneme u The Conky Duet a z jejich posledního zmíněného alba si poslechneme Planet Sauvage, divoká planeta.

Posloucháte francouzské vychytávky a společně si poodskočíme z Paříže do Clermont-Ferrand, kde vznikla v roce 1999 skupina Vazů. Při tom ústřední dvojice zpěvák Kevin Keek a kytarista Jeff Shalaffer ještě předtím působili už asi 3 roky, co by duo RAS. Kapele záhy vychází první album a stejně jako single La Manivelle se prodávají po 100 000. Jejich písničky jsou na pomezí rocku, folku, country, popu a lidovky, většinou ve francouzštině, a v nástrojovém obsazení najdeme celkem logicky i dost lidových nástrojů, třeba mandolínu, níněru, housle či akordeon. Poslechneme si nejprve ten první úspěšný single, který bychom současně našli i na prvním albu nazvaném The Root.

skupina Vazů a jejich první singl z roku 1999 a současně jedna z písniček, které nalezneme na jejich prvním albu. O dva roky později se objevuje minimálně stejně dobré druhé, nazvané Paddle Problem. I z něj tady mám jednu ukázku, Dimua Kjörev. Řekni mi, že se mi to zdá.

asi je třeba zmínit, že Vazů jsou na svůj kraj i patřičně hrdí a dokladem budíš třeba čtvrté album z roku 2015 Mafiata. Když jsme tady měli tuhle kapelu poprvé, poslouchali jsme právě příslušnou titulní písničku, kde se hned v prvním sloce objevuje třeba jméno jejich krajánka a úspěšného cyklisty Romana Bardetta. Aby zaznělo něco, co tady ještě nebylo, tak z dosavadních celkových 6 alb sáhnu do toho z roku 2013 nazvaného Le Fora, a to konkrétně pro písničku Voglaví. Jinak nesmím zapomenout ani na to poslední, loňské, nazvané Agricultaire, čili Zemědělci, jenž byl provázen obrovsky úspěšným videoklipem k titulní písničce, který natočili s mladými farmáři z Altiligeria a oslavují v něm život na venkově. To si dáme třeba jindy.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Třetí čtvrtina dnešní nabídky bude patřit pařížské skupině Triangle, současně jedné z vůbec nejuznávanějších progresivně rockových kapel své doby a taky komerčně nejúspěšnějších. Píše se, že jejich alb se prodalo víc než 300 000 kusů. Ale byla to samozřejmě jiná doba, v jejich případě roky 1967 až 74. A tím jejich nejslavnějším obdobím byl úplný začátek 70. let, kdy jim vyšla první alba. Konkrétně první, eponymní, v roce 1970 a druhé, podobně bez názvu, v roce 1972. Začínali jako trio, ale sestava se pak postupně hodně měnila. Hlavní personou byl tehdy zpívající basák Gérard Fournier, známý i jako Papillon. Ale to platilo jen do roku 1972, kdy skupinu opustil. Na tom druhém albu hraje ve dvou skladbách dokonce i Jean-Michel Jarre. Aby se tak úplně nepletlo, s prvním albem bývá někdy označováno i jako Vian avec nous, podle stejnojmenné písničky, která byla rok předtím i jejich asi šestým singlem. No a právě tu tady mám jako první.

respektive 1972, kdy vyšla i na albu. Za zmínku stojí i to, že se jeden jejich opus, Kizas Maňána, tehdy objevuje i ve filmovém trháku, který u nás běžel pod názvem Bažanti. Skupina ale tehdy vystupuje i ve slavné Olympii. Další písnička IAM se objevila v roce 1972 na Bčku jiného singlu a původně nebyla na žádné řadovce.

třetí album, nazvané Omonimy, nahrávají Triangle na londýnské Abbey Road i s hostující houslovou legendou Stefanem Grappellim. Z téhle desky jsme taky už před časem jednu ukázku poslouchali. Takže dnes sáhnu po jiné, úvodní La Vaillante. V roce 1974 se rozcházejí a teprve po dlouhých letech se v srpnu 2018 fanoušci na jednom letním festivalu dočkali jednorázové reinkarnace. Té se ale neúčastní Papillon, který po odchodu z Trianglu nahrává jako solista a jeho desky jsou často k diskografii skupiny připočítávány. A teď tedy slíbená La Vaillante, kde mi místy znějí skoro jako párply.

Stále posloucháte francouzské vychytávky. Pařížská dvojice Tude, což je zároveň i jakási zkratka názvu That Obscure Object of Desire, provozuje, dejme tomu, jakýsi jemný synthpop. Ten název má původ v románu Middlesex od Američana Jeffreyho Eugene Ise. Instrumentální stránku věcí má v popisu práce Lauren Morelli, pěvecké party pak blondětá Astrid Carual. Poznali se sice už v roce 2006, ale pár let ještě trvalo, než začali spolupracovat a teprve v roce 2013 vydávají vlastním nákladem první EP s názvem Honestly. No a tohle konkrétní skladbičkou dnes taky začneme.

Dvojice Toot a jejich první důležitý snímek Honestly z roku 2013. Zatímco Morelli, co by instrumentalista, se předtím už věnoval nějakým trip-hopovým projektům, tak i zpěvačka Astrid Carual začínala vcelku tradičně. Básničky a písničky začala psát na střední škole, v 17. první rocková kapela a hlavně ty správné inspirace. Cituji: PJ Harvey, Charlie Manson's Garbage, Björk, Tom York's Radiohead, Jeff Buckley, David Bowie a Jim Morrison. Jednu svou pop-rockovou kapelu vedla dokonce asi 10 let, ale časem se otevřela i elektronice. Když to shrnu, můžeme ale mluvit i o celkové inspiraci naší dvojky na britské indie popové scéně 90. let. To je, myslím, docela znát i v další ukázce. Jmenuje se Up the Clouds a je to bestrana singlu Dead Dolls z roku 2014.

Když shrnu dosud vydané nahrávky Tude, tak to jsou dvě alba, Fury z roku 2016 a Transparence z roku 2018, dvě EP a asi tři singly. Zatím posledním počinem je EP Ether, které se objevilo v loni. Nicméně chtěl jsem vybrat spíš něco rockovějšího a tak jsem sáhl po tom druhém albu a vybral jsem Le Rofle, Odrazy. A jako pozitivum beru i třeba to, že zpěvačka Astrid Caruau od angličtiny používané na prvních nahrávkách postupně zcela přestoupila k francouzštině.

A protože obvyklou dvanáctku máme za sebou a chvilka času zbývá, přidám tradičně i nějaký ten bonus. Trio s anglicko-ruským názvem The Tatianas se začalo formovat v Paříži na Prahu 21. století a to byla doba, která dostala i svou vlastní nálepku. Nová vlna francouzského roku. Prostě se tam tehdy objevilo větší množství kapel, které byly hodně inspirovány britskou rockovou scénou od Clash přes Joy Division, The Smiths a Pulp až třeba k Oasis. K The Tatianas se váží minimálně hned dvě zajímavosti. V roce 2005 byli vybráni do filmu Après Louis, kde se pak objevili na pár minut třeba vedle hvězdné Catherine Deneuve. Druhou zajímavostí je debutové a ve Stockholmu nahrávané album, jehož produkce se chopil Ludvig Andersson, jinak syn známého Benny Anderssona, ano toho od švédské Aby. The Tatianas, myslím, nejsou či nebyli žádnou výjimečnou kapelou. Kromě onoho alba a asi dvou singlů jsem jiné nahrávky neobjevil, ale třeba právě ten první oficiální single I'm Swine je, myslím, docela povedená rocková písnička. Je z roku 2008.

pařížské trio The Tatianas a rok 2008. A myslím, že stihneme ještě jednu krátkou písničku. Podobně jako předchozí jméno, bude mít u nás premiéru i Morgan Nambo. Jedná se o písničkářku, zpěvačku a docela všestrannou instrumentalistku, ročník 87, narozenou v Clermont-Ferrand. Takže je vlastně ze stejného kraje jako skupina Vazů, které patřila dnešní druhá série. Morgan strávila první část své kariéry v tamnější skupině Cocoon. Mluvím o letech 2005 až 2007. Pak se přes další dva krátkodobé projekty ocitá v zásadě na solové dráze, když ji ale s prvním příběhovým albem Les Songes de Léo výrazně pomohl mnohem známější Jean-Louis Mira. Vyšlo v roce 2015 a to i v knižní podobě. Druhé její album byla opět trochu specialita. Vzniklo ve spolupráci s o 10 let mladší francouzsko-americkou písničkářkou Elias Dries a pod názvem Homeward Bound přineslo covery dvojice Simon a Garfunkel. Takže vlastně až třetí kolekce Amazon z roku loňského je jasná solovka. A protože Morgan Nambo je spíše jemná folk-popová písničkářka, snažil jsem se pochopitelně vybrat něco trochu živějšího. A volba padla na skladbu Storm z onoho loňského alba. Tahle je v angličtině, ale jinak to pro Morgan rozhodně není pravidlem. Toť vše, hezký zbytek večera a jestli se vám bude chtít, nalaďte si náš pořad zase za týden. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti. Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Tak jako každé pondělí, tak i dnes začíná právě teď v 19 hodin na rádiu Hej dvouhodinový speciál Rokové démanty, reprízovaný vždy ve středu a ve čtvrtek. Ze svého domácího studia vás vítá Petr Zlámal. A začneme jednou překvapivou novinkou. Po 12 letech totiž britské skupině Aisha vyjde 6. listopadu tohoto roku nové studiové album Indigo. Současnou sestavu kapely Aisha tvoří klávesista Jeff Downes, bubeník Vigil Donati, narozený v Austrálii, kytarista John Mitchell a zpívající baskytarista Harry Whitley. Tuhle znovu zrozenou skupinu jsem stále po očku sledoval a předpokládal jsem, že se po koncertních šňůrách, které kapela absolvovala v uplynulých 2 letech, odebere do studia a nahraje novou desku. A stalo se. Venku už jsou 2 singly, ze kterých se mi více líbí ten o něco málo progresivnější, tedy ten první z nich s názvem The Traveller a podtitulem Into the Light. Určitým příslibem kvality nového alba jsou i 2 speciální hosté. Anglický kytarista Steve Howe, známý z kapely Yes, který jednu skladbu vyšperkoval se svojí hrou na akustickou kytaru, a bubeník Mike Portnoy z Dream Theater, který mlátí do bicích v jediném bonusovém kousku. Ale dost už bylo řečí. Vydejme se na cestu s jedním cestovatelem, který si to nebojácně zamířil přímo do světla. Britská čtveřice Aisha, The Traveller into the Light.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové démanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Tak tuhle tu zprávu jste už všichni slyšeli anebo viděli na svém mobilu. Ta se totiž šířila po celém světě jako lavina. Kytarista Richie Blackmore se po 33 letech znovu objevil na pódiu se svou bývalou kapelou Deep Purple. Stalo se to ve středu 12. srpna během koncertu v americkém městě Wanto. 81-letý kytarový kouzelník Richie Blackmore se k Deep Purple připojil v závěru jejich vystoupení, na kterém během přídavku společně zahráli proslulý hit Smoke on the Water. A byl z toho poprask jako hrom. Samozřejmě, že jsem okamžitě také přispěl k celosvětové osvětě a na svůj YouTube kanál Rokových démantů jsem vysmahnul dvě několika vteřinová videa, takzvaná shorts. První z nich, oznamující tuto událost, oslovilo za prvních 24 hodin více než 8 000 diváků. Druhé, které se také veze na téhleté vlně zájmu o Richieho Blackmora, vybízí posluchače k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla tohoto kytaristy. To dosud hravě přesáhlo metu 2000 přehrání, což se může z ničeho nic překlopit do dalších tisíců. Ono to totiž funguje tak, že YouTube logaritmus si každé video nejprve otestuje na malém vzorku lidí, a pokud v něm vidí větší potenciál, nabídne jej poté většímu publiku. Uvidíme, které z těchto dvou minivideí bude nakonec úspěšnější, to si povíme třeba za týden. A teď už nastražte uši a natáhněte svými nozdrami ten štiplavý kouř, nesoucí se nad vodou jednoho ženevského jezera.

Tak tuhle tu kysáckou fošnu Dynasty, na které je proslulý diskotékový hit I Was Made for Loving You, považují někteří povrchní neználci za diskotékové album. A přitom jsou na této studiovce z roku 1979 takovéhle parádně syrové pecky jako tento flák s názvem Hard Times. Je vidět, že má škola rocku a old school heavy metalu musí stále pokračovat, dokud si všichni propadlíci neudělají reparát. A tak se uslyšíme opět za týden. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si nehrá.